Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem se zbudil. Které milujete. Čas. A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou. I ty, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, s tím se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

0: Za 3:06 a probouzí se nový den a v pátek ráno, tak to vždycky už voní víkendem.
1: Krásné ráno, 26.6. to je takové ďábelské datum, hned na začátek, šestky, pátek, a 5:57 to je aktuální čas.
0: Jinak čerstvé info má pro vás i dneska v rámci týdne kolega Honza Gavelčík, Lenča Radim, my se rozkoukáváme, až si uvědomíme, co se děje, tak se přihlásíme a pozdravíme vás už jakoby komplet, takže hezký den.

0: Blíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Nehoda se aktuálně řeší u obce Pusté Jakartice na Opavsku, na výjezdu na Opavu bouralo osobní auto. Jinak na ulicích Moravy a Slezska jezdíme bez problémů a přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Na více než polovině měřících stanic včera padly teplotní rekordy. V některých nádržích na severní Moravě se už začíná kazit voda. Fotbalový útočník Šik končí s reprezentační kariérou. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku padaly teplotní rekordy. Meteorologové je včera podle televize LTV Plus namířili na více než polovině dlouhodobě měřících stanic. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty podle předpovědi přiblíží 40 stupňům.
7: Morava aktuálně.
6: V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji už je zhoršená kvalita vody. Jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých v Bílovci na Novojčínsku a v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. V Olomouckém kraji začalo hlasování o nejoblíbenější typy na výlet, zážitkové programy nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Knajblová.
8: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem, všude zní sníh výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Vaše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. Je to poděkování i motivace do dalších let.
6: Svůj hlas můžete poslat favoritům až do konce července na webu cenykraje.cz.
7: Rádio Čas, sport.
6: Fotbalový útočník Patrik Šik končí s reprezentační kariérou. Oznámil to po vyřazení nároďáku na mistrovství světa v Americe už po skupině. Český fotbal má podle něho navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Taky dnešek bude jasný až skoro jasný s tropickými teplotami od 30 do 35 stupňů. Tolik zprávy, po šesté začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
9: Krásné ráno, poslední pracovní den, pátek, je to tady, už nás čeká ten víkend, tak já nevím, ne, tak rovnou už bychom si to mohli zkrátit.
10: Hele, já souhlasím, navíc jsem jakoby přitekl doslova do práce a podobně.
9: Ale myslím tak nějak jako všichni obecně, jo, jako že bychom se na to prostě
10: zůstaňte doma.
9: Tak.
10: Zůstaňte doma, prosím vás, kluci, holky, nechoďte si pro vysvědčení, tak jako taky tam nenajdete žádnou slávu a podobně, že jo.
9: No.
10: No, tak jo, tak výborně, takže krásné prázdniny a hezký den s Rádiem Čas. Nebo tak dobře, tak jenom popřejeme k svátku
9: a
10: půjdeme. Dneska je 26.6., nekoukal jsem, jedno, dvě jména, tři?
9: Jsou tam dvě jména, ženské, mužské a vlastně mě napadl jenom jeden nositel tohoto jména, kterého znám ze showbiznesu.
10: A obě mají stejný základ, jakoby.
9: Ano, ano. A to příjmení toho známého herce je Jastraban.
10: Adrian.
9: Ano.
10: To znamená i Adriana.
9: Je to tak.
10: Jo, je to tak. A krásná jména máte, to se mi hodně líbí.
9: A my to říkáme vždycky.
10: Jo?
9: Jo, a já si říkám, kdy přijde ten den, kdy si řekneme, no tak to bych nikomu nedal.
10: Upřímně, v průměru jednou za týden prostě neříkáme, máte krásné jméno. Jako parkat se něco najde, jo?
9: Ne, ale tak tohle je fakt hezké.
10: Máš to taky tak, že když jsi tak nějak snila jako o jménech třeba ať už dětí, nebo jak ty by se zmenovala, že když se ti vybaví někdo, koho znáš,
9: ano.
10: A není to sympatická osoba, ano. Tak jako prostě tak. Nikdy víc, jo?
9: Přesně, to jsme se bavili i s mým mými kamarádkami, které ty děti mají, a máme to úplně stejně, že jakmile známe někoho, kdo se nám nelíbí toho jména, tak ne.
10: A dokonce i fyzicky, někdy jako prostě si ho vybavíš fyzicky, tu osobu, a řekneš si, bude vypadat stejně.
9: Jo, tak to ne. Tak
10: no,
9: to
10: tak
9: ne.
10: Já jsem to zažil v obou podobách.
9: Spíš charakterově, mm-hmm. No.
10: Třeba s velkým znamínkem a to křestní jméno říkat nebudu, jo, také chlupaté bylo, takže nebudu opravdu jméno, na to bylo a mužské. Mimochodem u Adrian a Adrianu máme čistý štít, tak.
9: Tak všechno nejlepší a krásné ráno.
10: A zajděte si na kožní, zkontrolovat.

0: Lenča Líšková,
1: Radim Soběslav Bednář
0: a dobré ráno Moravo, dnes tedy s datem 26.6. Mimochodem klukům a holkám končí školní rok 2025-26, takže ty prázdniny budou mít o pár dní delší, protože vlastně 30. vychází až na úterý, ale tak, tak dali jim to takhle s bonusem.
1: No. Už vlastně začínají prázdniny.
0: Mhm. Jaká byla noc na ten poslední jako školní den? Jaký máte odchov v ložnici? Jako
1: teplo.
0: Máte příjemně?
1: A? No tak ne, my máme podkroví, takže máme teplo.
0: Hele, já jsem myslel, že budu v pohodě, protože jsem na východní stranu, i když v poslední době jsem si zjistil, tak jakoby dělal jsem průzkum, teď jak jsou všude moderní, že přidělávají na ty baráky ty ložie s těmi skly, tak jsem zjistil, že vlastně z toho protějšího baráku opravdu v noci, když zapadá to sluníčko, se to nějak odráží na ten náš, ještě víc to vyhřeje. Já byl docela překvapený. Já jsem se probudil durch mokrý ultra teda.
1: Bylo
0: dneska.
1: Teplo, bylo jo. Teplo. Já jsem teda moc nespala, protože jsme byli včera v kině. Na Nové osmičce, to je teďka moje úplně záchytné místo, to miluju, ve Frýdku místku. A byli jsme na Neporazitelných. Ty už jsi to viděl, ne? Myslím.
0: Neporazitelní podle skutečné události.
1: Ano,
0: to znamená,
1: jsme tady měli i hosta.
0: A bylo to v rámci letního kina, nebo klasika?
1: Tam je kryté kino, nebo ono to není úplně kino. Je to jako v rámci Nové osmičky, je tam taková kotelna a tam je velká obrazovka.
0: Mimochodem, my jsme tenkrát těsně i před tou velkou premiérou propagovali film a já nečekal a o to víc jsem byl rád, jednak je to báječný film a jednak i u českých jako diváků, kteří jsou hodně nároční, dělají takzvaně Mirku, to má přes 80%, jo, takže jako skvělá podívaná. Takhle líbilo, nebo?
1: Jo.
0: Dobře, probereme mimo záznam.
1: Ne, bylo to velmi pěkně natočené.
0: Tak jo, 6.07 máte to s filmem, muzikou, hity, které milujete. A pozor, taky hravá nálada, ale o tom až za chvíli.

0: 6 hodin, 11 minut, pomalu se probouzí nový den, ještě k tomu máte bonus, samozřejmě i dneska, chtěl jsem říct třikrát, ale pozor, dneska dvakrát, protože po 8 hodině máme hosta a to náš dvorní astrolog Milan Gilnara vždycky ví, jakože trošku ustoupí do pozadí, takže čerstvé horoskopy jsou připraveny, no a jasně, jak už jsme říkali s Lenčou, i hravá nálada, tak co všechno nejenom v rámci rána, ale celého pátku nabízíme, Leni?
1: No tak budeme hrát samozřejmě s naším skřítkem, dneska Adrianem, skřítku v poklad, takže to. No a nemůžeme zapomenout taky na první slovo a tajemné věty v rámci megaléta. A rovnou to můžeme propálit, ne?
0: Praskní to, my jenom připomínáme, že vždycky skládáme tajemnou větu, abyste se dostali, když ji potom odpoledne kolegáčkům řeknete a dovoláte se ve správném pořadí na zajímavá místa. Tento týden teda jsme nadělovali, abych si prakticky vybral každou tu akci. Včera to byl David Dick, pane bože, Vojta Dick a Dick a dneska? No,
1: a dneska pojedeme na letní festiák Brod 1995, tedy v Českém Brodě, kde vystoupí Činasky, Horký žestíže, Janek Ledecký, Kapitán Demo a spousta dalších skvělých kapel. 22. srpna, pokud máte čas, tak rozhodně doporučujeme a dva lístky můžete vyhrávat.
0: Takže čekat samozřejmě už v této hodině na první slovíčko tajemné věty v rámci megaléta, čekat na výzvu do skřítkova pokladu. No a teď čekat na to, jestli vám zadaří i podle 12 předpovědí našeho dvorního astrologa Milana Gilnara.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude bez znamení dramatických karmických událostí, které mohou mít silný destrukční charakter. Nicméně i přes nepříjemnosti nám tyto situace přinesou hluboké poznání a poučení. Zároveň to bude silně zvyšovat intenzitu našich milostných citů. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozolozy mají naději na profesní úspěchy. Býci budou inklinovat k flirtování a pany by měly být praktické a pragmatické. Lvy mohou snadněji podléhat milostným svodům. Střelci prokážou svou vnitřní moudrost a beranům by mělo vše vycházet náramně. Blíženci mohou zažívat větší zmatky. Váhy mají naději na zamilovanost či užívání si na poli sexu a vodnáři se dnes naštěstí zřejmě spoléhat nebudou moci. Ryby mají naději na snadné zisky či nějaké dárky. Radci budou mít potřebu něco tvořit a štíři mohou zažívat řadu drobných profesních nepříjemností. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilnara.
2: Dobré ráno, Moravo! Rádio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, 6.17, to je aktuální čas.
1: A kdyby to bylo nějakých 17 nad nulou a přes den, tak se zlobit nebudeme. Skloňuje se to teď na každém kroku. V podstatě s dneškem někde až do pondělka pokračuje varování a připomínáme, není to jenom tak, jak se říká, že bude horko, ale opravdu i varování meteorologů, dávejte na sebe pozor, protože teploty napříč celou Evropou, včetně České republiky, opravdu půjdou až ke 40.
0: A v některých zemích už to začalo. Rekordní vedra hlásí třeba Paříž ve Francii, kde už jsou přetížené nemocnice, odvezli tam rekordní počet lidí a právě na tenhle víkend nebo na ty následující dny zavádějí i mimořádné opatření, a to je, že zakáží pití alkoholu během téhle doby, během těch veder. Takže prosím vás taky, pokud se chystáte někam na nějakou akci, tak to nepřehánějte, po případě jenom vodu.
1: Upřímně, ono je to o zdravém rozumu, že jo? Jako člověka by to ani nenapadlo, ale naprosto chápu. Pokud se nepletu, tak to, co nedělají obvykle, že jim otevřeli i nějaké, podobně jako jsou kanály v Benátkách, tak mají pár, i v Paříži je z toho spousta krásných videí, jsou tam jako speciální plavčíci, takže i tam, kde se obvykle jenom chodí kolem, tak teď můžou lidi skákat a ráchat se.
0: No, ono se to nezdá, je to sice tak nějak pro nás logické, ale ono i to jedno pivo, ve chvíli, kdy je prostě 40 stupňů nad nulou a sedíte na sluníčku a dáte si jedno pivo, tak se může stát, že se vám z toho fakt neudělá dobře.
1: Včera jsem viděl zrovna na sociálních sítích právě od meteorologů takové varování, že to není legrace, i když to, takže prosím vás, měnějte se, no. I v kruhu mých nejbližších člověk volá za rodinu tisíckrát a podobně, a pak se člověk dozví, že třeba v podvečer, protože už jakoby zašel stín, tak se šlo sekat a zkracovat keře a tak dál. To prostě, mimochodem, blíženci mají tyhle tendence, jo, a jako neuděláš nic, no, to je to.
0: No tak v noci nebo večer samozřejmě je to takové jako trošku bezpečnější, každopádně bychom vám doporučovali tyhle následující dny opravdu zůstat spíš v klidu a někde mimo přímé slunce. Nechoďte fakt úplně na ven, pokud nemusíte, žádný alkohol a hodně tekutin, protože ono se to nezdá, chvilku jste v pohodě a pak to s vámi šlehne, ani nevíte jak.
1: Jo, ideálně nedělat nic, tentokrát není znakem lenosti, ale zdravého rozumu, v podstatě tak. Takže my vám k tomu budeme hrát, dodejte stín, dodejte tekutiny, fajn lidi kolem sebe a prostě zvládneme to.
0: Jsme připraveni!
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
2: Čas. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
8: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
9: To se ještě domluvíme.
10: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
11: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
10: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
11: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
2: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas.
9: 21. listopadu v Ostravar Aréně.
12: Mega koncert Rádia Čas.
9: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Po vlnách Rádia Čas posíláme pohodu, hity, které milujete, a dneska speciální oslavu ženství a ženské logiky. Krásný praktický přístup v novém videu, které najdete na Facebooku nebo Instagramu. To video se opravdu jmenuje Praktický přístup a já bych popřál nám všem pánům, ať si z toho ženy nevezmou příklad, ale tak jako prostě jako cením. Co cením, mrkněte se a když tak nazdílejte dál.
1: No a když už jsme na tom Facebooku, tak tam najdete taky otázku dnešního dne pro celý den. Jestli jste byli někdy ve škole nesprávně ohodnoceni. A musím říct, že zrovna na Facebooku jste se teda hodně rozepsali.
0: Ano, teď opravdu myslíme, protože dneska se rozdává vysvědčení za letošní školní rok, tak přímo na vysvědčení, jestli to byla opravdu známka nespravedlivá a hlavně ten příběh kolem toho nás zajímá.
1: No, třeba tady Lenča píše, a to je celkem děsivé, jo. Ano, půjčila jsem spolužákovi, který seděl za mnou a byl to čtyřkař, při písemce gumu. Za to mě fyzikář vyhodil ze třídy s tím, že opisuji, a dal mi za pět, i když jsem písemku měla skoro hotovou a navíc správně. Cítila jsem takovou křivdu, že jsem doma řekla, ať si zláme hnáty.
0: Až doma to řekla.
1: Ano.
0: Jo, dobře.
1: A rozuzlení je, že celé prázdniny chodil o berlích, měl sádru až po kyčel.
0: Vás bych si nechtěl nazlobit.
1: Já teda taky ne, já se bojím.
0: To je někdo, jak má doma toho panáčka z Modoritu, podobně jako čarodějky s Eastwicku a potom ohýbá ručičky tak dále.
1: Lenča asi pár špendlíků tam dala, no.
0: Nervy moje. No. Ty jsi měla někdy takový pocit, Lení, jako napříč základní nebo střední školou?
1: Asi jo.
0: Jo?
1: Asi jo. A tak já jsem měla spíš takový pocit, no i když já nevím, mě ty známky nějak nebrali, ale moje rodiče hodně brali, takže
0: vážně,
1: já jsem z toho měla hodně velký stres.
0: Takže vzhledem k tomu vlastně, jako co se potom bude dít.
1: Ale z těch rodičů, ale jinak mi to bylo celkem jedno, mě ta škola nějak úplně nezajímala.
0: Aha. Já jsem teda, já se tím netajím, na střední škole v pololetí, protože jako jsem měl hodně divoké to pololetí, hlavně po lidské stránce, tak jsem propadl z matiky. Jo?
1: Jo.
0: No a potom jsem se takzvaně, já se jako vždycky zvednu a vlastně jsem si to vylepšil. A ne, že bych to bral nějak dramaticky, ale tady to tak jako bodlo, protože paní profesorka řekla, že prostě dvojku mi dát nemůže, protože předtím byla pětka, že to nemůže přeskočit o jako 3 stupně, takže mi dala jako, že za dobrý na konci školního roku, jo, tak čertovem. Jako zpětně jsem si říkal, ale tak já vůbec divím, jako že jsem měl z matematiky nějakou známku, jako dvojku nebo trojku. Vůbec nechápu.
1: No, já jsem si vzpomněla akorát na to, že jsme jednou psali písemku z fyziky, z chemie, já jsem chodila na doučování, což bylo úplně zbytečné. Měla jsem radši chodit na zpěv. A vím, že náš učitel, on byl takový ranař,

0: Bojku, jako takhle, není to žádné drámo, ale jestli si pamatuješ, já mám, nevím, jestli to dodnes, že se dává prvňáčkům v pololetí jenom ta velká známka, pořád to ještě platí,
1: no.
0: Taková ta velká jednička, dobře, budíš, to ještě bylo, ale v druhém pololetí, v první třídě, opravdu v první třídě, to naše paní učitelka dodnes nezapomenu, křestní jméno brala vážně, takže ta moje klasická trojkombinace, všechno OK, a tělocvik, výtvarná výchova, pracovní výchova dvojka, jo, takže v první třídě jsem si myslel, víš, jako, že to mohla vzít tak jako, no, nevzala.
1: A tak na to se ti nikdo nebude ptát.
0: No. Ne, ale to dítě, jak to řeší
1: jo,
0: a podobně.
1: Jasně,
0: ale
1: jasně.
0: Dokonce si pamatuju, že některé děti na základce, kam jsem chodil, jako měli tu velkou známku dvojku,
1: ano,
0: jako
1: ano.
0: Ten první jakoby pozdrav, jo, takže...
1: Jo. Taky jsme měli takové spolužáky.
0: No, vybavilo se pár příběhů, takže za mě a za Lenču jsme poslali a teď je to na vás a samozřejmě kromě Facebooku i WhatsApp číslo
1: 7766 12 800.
0: Rádi vás i slyšíme, namluvte audio.
2: Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete, aktuálně 6.33 a máme úplně ďábelské datum 26.6.2026.
1: A ještě je teda 6.34, takže jako 4 šestky vybízí k tomu, abychom si trošku hráli.
0: Tak musíme počkat do 6.36.
1: Dobře, tak jo.
0: Tak jo.
1: Ale zase na druhou stranu, ještě mezi tím písnička, takže mezi tím se můžeme odbavit, jako ať víme, proč mají volat, ať se volají teda a potom.
0: Takhle, takže bychom
1: a
0: teda.
1: A počkej, a to znamená, že tam třeba bude jenom 600, jako v tom boxíku
0: ne, to ne.
1: Hele, my to nikdy dopředu nevíme, potom už jako máme nějaké náznaky, ale prostě to rozhodují, jakoby, jak to mám říct, vyšší instance, to je správný výraz, vyšší instance.
0: Já jsem myslela skřítkovy možnosti.
1: V překladu vyšší instance.
0: A náš skřítek Adrian dneska bude otevírat opět svůj boxík, takže kolikátý v pořadí, už to rovnou vyhlásíme.
1: Ale když jsme to řekli, tak šestý nebo šestá, ne?
0: Dobře.
1: Ať je to jako moment plný šestek. Telefonní číslo 7766 12800.
0: Ano, no a tedy šestý v pořadí a čekáme na 6.36. Aby to bylo magické.
1: A víte co, tak jo, tak my aspoň ještě jednou oprášíme, že na Facebooku a Instagramu, kdybyste se chtěli po ránu před víkendem zasmát, nové video za ranní tým. No a kromě toho, já vím, že kluci a holky některým z vás stejně jen do smíchu, protože za hodinu a půl to začne. Řešíme vysvědčení, tak se ptáme.
0: A jestli jste byli někdy neférově nebo nesprávně ohodnoceni na vysvědčení nebo kdykoliv jakoukoliv známkou.
1: Je nám jedno, jestli to bylo na základce nebo na střední, ale v každém případě ten příběh kolem toho. Pár audio zpráv už přišlo.
0: A čekáme na to, než odpálíme skřítka ďábelského. Jinak dnes je naladěn tak nějak tradičně, bych řekla. Že?
1: Takhle, když jste kdysi plakali, že třeba 300 nebo 400 jako a už se ozval ten jeho výsměch, tak toho bychom se nebáli.
0: Ale není to zas žádná taková jako štrapáce.
1: Protože v týdnu už se několikrát vydal trošku z peněz, že jo, co si budeme povídat. Hele, takže já myslím, že můžem.
0: Jo, je to tady.
1: Volejte právě teď. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: A proč jsi mi do toho mluvila? Ptá se Skřítek. Ne, ale klidně ještě to akutování, můžeš to říct.
1: Ne, že 6.39, 6.36 jsme vyhlašovali Skřítka, Skřítku v poklad na rádiu Čas, magické datum.
0: 26.2026 a 6. nebo 6. v pořadí na lince rádia Čas. Je kdo pak? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tady Dáša.
0: Dáša, zdravíme vás. Čas vysvědčení, tak pojďme se trošku rozmluvit před víkendem. Nebo takhle, úplně logicky. Jaká byla noc? Byla tropická?
2: No, byla úplně hnusná.
0: Já měl podobný zážitek a byl jsem překvapen trošku, protože jsem jako tu předchozí noc dal na pána, takže jako dotekl jsem do práce. V každém případě, co vy a vysvědčení? Je nějaká vzpomínka na známku, která bolela, byla nespravedlivá?
2: Ani ne. Ne, nemám nějaké vzpomínky špatné.
0: Jakože samé jedničky až průměr. Do konce střední školy, jo?
2: Ne, průměr, jedničky ne.
0: Ale neřešila jste to?
2: Ne, tak, nikdy. Výborně.
0: Takže kategorie neřeším prostě, co bylo, bylo.
1: Takže pohodička, no a doufáme, že pohodička bude otvírání taky Skřítkova boxíku. Můžeme jít na to?
2: Ano, můžeme.
0: Tak řiďte si to sama, zatím to bylo ráno a moment plný šestek, tak uvidíme.
3: Otevírám box rádia Čas, který je plný peněz. 100.
2: Jedeme dál.
3: 200.
2: Jedeme dál.
3: 300.
2: Dál.
3: 400.
2: Dál.
3: 500.
2: Jedeme dál.
3: 600.
2: Jo, je to hra, jedeme dál.
3: 700.
1: Máte nějakou částku, na které to chcete zastavit, nebo tak nějak jako jenom odhadujete Skřítka?
2: Asi jo, asi mám tak v hlavě něco.
0: Aha. Lenko Líšková, prosím tě, nedávej tam ty otázky. Teď, Dášo, prosím nás, kolik teď máte?
1: 700.
0: Já to vždycky zapomenu, já prostě nesmím ztratit pozornost, takže 700. Chcete je dál?
2: Ano, jedeme dál.
3: 800.
2: Dál.
3: 900.
0: Jedete dál. Tank, to se musí, cože? Cože?
2: Dál jedeme, ano.
0: To je takové to většinou, kde se lidi rozhodujou.
2: Ne, jedeme.
0: Aha, no tak ne, no to.
3: A nemáš nic.
0: Občas to zní teda hodně ironicky, ten Skřítek a podobně. Dneska mi to tak zrovna vyznělo. V každém případě, jak jsme říkali, taková jako střední nálada, ale na tu tisícovku to v tomhle kole nedosáhlo. Vy ale neodcházíte s prázdnou. Jednak fakt číslo 1 od partnera máte dárkový balíček a fakt číslo 2.
1: Můžete klidně volat znovu a znovu, protože pokud nepadl žádný finanční obnos, tak se můžete klidně zúčastnit znova.
2: Je super.
0: Dášo, ve stínu hodně tekutin a přežijeme ten víkend, mějte se báje. Naschle.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Skřítkův poklad na rádiu Čas. Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
3: Uvnitř je výhra. Stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
5: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
6: A ty odcházíš s nulou.
3: Rozhodni se správně.
5: Skřítku v poklad rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj!
11: Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
13: Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
0: Já bych začal asi takhle. Přesně tak, opice Žovka. Já si tak říkám, protože dělám si v hlavě nějakou statistiku toho, co říkáme, jestli náhodou se nechystá jako nějaká velká demonstrace zvířat napříč jako českými zoologickými zahradami. Mimochodem, my se podíváme do té Ostravské s naším hostem už po 8. hodině, ale tentokrát má zářez a další útěk brněnská zoologická ano. zahrada, přesně tak. Cože? Jo, já jsem zmínil Brno, no, dobře, no, fajn.
1: Ne, tak to je... Panda.
0: Jo, takhle. Já jsem myslel, Lenča mi ukázal. Jsem se, že jsi to uplakala jako dojetím, že zmiňuji Brno. Ne, ne, ne, ale vážně. Panda, bylo to předevčírem, takhle na večír, ale mohla za to matka příroda, přilezla prostě ze své větve na protější strom, ale to už byla svoboda, jo. Takže ji potom našli, já nevím totiž, jako jestli hodně daleko kníčky v domě, v kníčkách, nevím, jestli to kousek od zahrady, ale prostě tam jako byla na stromě, nikomu se nic nestalo, majitelům, nálezcům, ani samotné pandě. Jenom si tak říkám, jako, že těch útěků jako pořád hlasíme čím dál víc a víc. Víš, jestli se nechystá něco jako Hitchcockovi ptáci.
1: Jako, že to někdo vypustí naraz.
0: No ne, že oni tak jako začínají si jako dělat věci ano. po svém a podobně. Pamatuješ, jak začala planeta opic, ne?
1: No, tak v Ostravě nám totiž utekl lemur.
0: No.
1: Ale tohle je ta krásná panda červená, což já jsem ani nevěděla, že to je panda, to jsme se o tom bavili.
0: Aha, ona že... totiž jako panda nevypadá. No.
1: Vypadá jako takový medvídek.
0: No, jako v podstatě, jako kdyby se ta postavička, to je lemur z Madagaskaru, no. s někým jako spal
1: ano.
0: a jako vznikl nový tvor. Ano.
1: A je to porostomila.
0: Je to
1: ale,
0: nyní, no.
1: ale taky, když to najdu na zahradě, tak nesmím dělat, je, ty jsi hezký medvídek. No, dobře, no, tak nic. A taky hezké, že se našla, nevím, asi ta zvířátka teďka, jak kvetou stromky a jsou na nich nějaké sladké plody, tak asi... To nějak jako cítí, no.
0: Doslova volala matka příroda a tak hlavně, jak si to uděláš, takové to máš. No tak schválně, možná i to zabezpečení, ale hlavně novinky v Ostravské zoo, kde to máme tady jako čistě no. logisticky úplně nejblíž, tak proberem po 8. hodině. Ty jsi měla ještě myšlenku.
1: Mimochodem, když vidím tu doprovodnou fotku, jo, jak u té přepravky s tou malou pandou stojí 4 policisté v plné zbroji, tak si říkám, co ta panda jako provedla. Počkej, ještě.
0: A já se dívám, jako jestli pózuje, ne, vypadá trošku přiuraženě. Se bokem, jo.
1: Ukousla dva listy a jednotka nastoupila.
0: Jo, ta jednotka je teda hodně sexy.
1: Jo,
0: jako
1: jo.
0: ty dvě dámy, ty bych vynechal, jo, ty můžu jít domů.
1: Ale je to celkem přesilovka, no, jo, na pandu.
0: Jo, a ta
1: je... V Brně, hele, na ulovení jedné pandy v Brně potřebuješ 4 policisty.
0: Mm-hmm. Takže prosím vás, jako zčekujte si svoje zahrady, nikdy nevíte, co tam najdete, jaké poklady, kromě tedy toho skřítkova. No a jak říkáme, po 8. hodině na výlet do zoo.

0: Už jsme u vás. Teď jsme doběhli za 5:07 čerstvé zprávy Rádia Čas s Honzou Gavelčíkem a samozřejmě i dnešní, už se to plní, i dnešní otázka, protože zhruba za hodinu nějaké drobné začne posledních pár vyučovacích momentů v rámci školního roku. Ptáme se, Leni?
1: Jestli jste dostali někdy nějaké nespravedlivé ohodnocení, že prostě ta známka neodpovídala těm znalostem?
0: Známkou ne, ale jednou jsem dostal poznámku za běhání ve třídě, ve které jsem vůbec nebyl, protože dotyčná učitelka měla ve zvyku vždycky dávat poznámku celé třídě. A jeho trpká zkušenost.
1: No, já přidám po 7:00 ranní taky pár příběhů z Facebooku, protože to je úplně, to jsou hororové příběhy.
0: Mimochodem, koukal jsem jenom tak letem světem, ale teď doslova letem světem, jak se známkuje v různých jako zemích. A třeba o Belgii jsem nevěděl, že oni mají vlastně body na základkách 0 až 10 a na středních školách je to rozšířeno 0 až 20, přičemž jakoby 18 až 20 bodů nedostane prakticky nikdo. Jo, to by musel být jenom pámbu nebo jako nějaký génius a podobně, takže už když máte 10-12, tak se nemusíte stydět. No. A dokonce mají i nějakou část jako sebehodnocení, že část vysvědčení se napíšou sami.
1: A já myslím, že v Chorvatsku je to obráceně, že tam dostáváš 5 jako nejlepší známku, 1 jako nejhorší.
0: No to si pamatuju, že tak bylo, nevím jestli to, ale to nás učili vlastně, že mám pocit, že obráceně to bylo i v Rusku.
1: Myslím, že jo.
0: No tak dneska už 1 až 5 klasicky, plus někde slovní hodnocení, hlavně držíme palce, ať to všichni zvládnou, jakoby se ctí. Co je nového?
2: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat na Opavsku u obce Pusté Jakartice. Na výjezdu na Opavu bouralo osobní auto, na místě zasahují policisté. A s problémy musíme počítat taky na hlavním tahu z Nového Jičína do Valašského Meziříčí. U Hoclavic stojí odstavené osobní auto.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Za benzín a naftu dneska dáme méně. Zimní stadion v Karviné čeká velká proměna. Hokejbalistky rozdrtily v Ostravě Velkou Británii 17-0. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Za pohonné hmoty teď platíme méně. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic dnes zlevňuje o dalších 9 haléřů na 630 korun a 22 haléřů za liter. Benzín je pak levnější o 12 haléřů a stojí 40 korun a 42 haléřů.
2: Morava aktuálně.
10: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu anebo posilovnu, říká náměstek primátora Andřej Bizoň.
11: Tribuna na zimním stadionu pojme až 7000 diváků, což je obrovská výhoda. Uvažujeme například o tom, že by se zde hrály finálové zápasy hazenkařské ligy HCB nebo i utkání evropských soutěží. To dnes není možné. Stávající hala pojme maximálně 2000 lidí. Tímto bychom dopřáli fanouškům házené možnost zaplnit při zápasech ještě více míst.
10: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova je před příchodem dalších vln veder v dobré kvalitě. Podle posledních měření odpovídá z 5-bodové škály stupnici 1 a lidé se v ní můžou koupat bez obav. A stejné to je i v jezerech Poděbrady.
2: Rádio Čas Sport.
10: České hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále budou hrát od 20:15 proti Slovensku. Taky dnešek bude jasný až skoro jasný s tropickými teplotami až kolem 35 stupňů. Tolik zprávy, po sedmé pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
2: Megaléto Rádia Čas. Megaléto
0: Rádia Čas. No ještě, že mi to, a my se za to nestydíme, že nám to znělka připomněla, ta první 60-minutovka s Lenčou Radimem, pravda byla zaplněná, nicméně na jedno slovíčko jsme ne zapomněli, ale prostě je nejvyšší čas ho pustit ven. O co jde, Lení?
1: To je první slovo naší tajemné věty, abyste mohli vyhrávat skvělé vstupenky na nejlepší letní akce, dneska konkrétně na Brod 1995.
0: Tak 22. srpna, pokud si pamatuju, si říkala, že jo, jako skvělá hudební sestava a vy tam třeba i s někým, koho máte rádi, tedy pokud složíte celou tajemnou větu, která má celkem 4 slova. A to první slovíčko zní...
1: Poslouchám.
0: A klidně ještě jednou.
1: Poslouchám.
0: Tak pokud jste schopni vnímat už takhle pár minut po sedmé, tak poslouchám je to první slovíčko. No a samozřejmě hravá nálada zůstává. Kdybyste měli ještě chvilku napsat nebo třeba namluvit nám, jestli bylo někdy nějaké ohodnocení na vysvědčení nespravedlivé, tak ten příběh kolem toho.
1: 7766 12 800 přispívejte na WhatsApp anebo taky na Facebook.
0: A k snídani dobrou chuť.

0: Radim Lenča, kopec muziky, hity, které milujete a páteční pohoda 26.6. Mimochodem Adrianám a Adrianům hezký svátek. Leni, jedna taková jako malá kvízová, je jedno místo na Moravě a ve Slezsku, které ty konkrétně si v posledním týdnu zmínila hned několikrát.
1: Protože se mi moc líbí a protože je to takový můj záchytný kulturní bod.
0: Ano, jednou koncert, včera kino a vlastně jsme zmiňovali ještě pozvánku.
1: Ano, a je to krásné místo ve Frýdku Místku, Nová Osmička, kde bude probíhat i dneska po celý den bleší trh.
0: Ano, dneska, vlastně zítra a v sobotu bleší trh pro dobrou věc, protože právě tím, že si tam pořídíte cokoliv, oblečení, knížky, hračky, elektroniku a tak dál, tak můžete vlastně podpořit vlastně výcvik kanisterapeutických pejsků s podaných rukou ze společnosti Podané ruce.
1: Ten blešák bude otevřen každý den od toho 26. do 28. od 10 do 18 hodin. No a za symbolické ceny si tam můžete koupit třeba knížky, hračky, dekorace, oblečení, elektroniku. A včera, když jsme tam byli v kině, tak už to měli pěkně nachystané, dokonce i fotografie jsou na sociálních sítích Nové Osmičky, takže si myslím, že opravdu jako velký blešák, velký.
0: Na místě v roli moderátorky naše kolegyně Kiki Střelcová, takže když jako vyhledáte nějaké to stinné místo, budete mít dostatek tekutin, tak můžete přijít pomoci dobrou věc. Co ty vlastně a blešáky a podobně? Protože
1: miluji.
0: Online nemáš problém, že jo?
1: To? Já všechno kupuju z druhé ruky.
0: Dají se tam najít poklady?
1: Jo, 100%.
0: No tak dívejte se. Jo. Najdete poklad, podpoříte dobrou věc a budete mít krásně dobrý pocit. Takže prostřednictvím Rádia Čas, inspirace pro vás.

0: Předvíkendová pohoda s Lenčou Radimem na Rádio Čas. Dovolím si malou předpověď, ale myslím, že to asi vyjde, protože vím, jak to vždycky chodí. No prostě čistě statisticky mám pocit, že máme políčeno na malý virálek v rámci našeho nového videa. Nevím, jako jestli to něco svědčí jakoby o naší povaze, ale to video se jmenuje Praktický přístup a už podle počtu sdílení a video je venku sotva hodinu, jako vím, že to dojde hodně daleko přes víkend. Jo? Takže jakoby dámy klobouček, bavíte se tě, doufám, že to fakt nebudete brát jako inspiraci, ale jako máme radost, že máte radost.
1: Takhle. Každopádně moc děkujeme, když letíme tím letem světem internetem, tak se podíváme na novou statistiku, kterou tady máme. A je to taková ta známá odvěká otázka, jestli existuje přátelství mezi muži a ženou, protože podle té nové studie až 92% žen nemá rádo, když má jejich přítel blízké kamarádky.
0: Já jsem to chtěl taky zmínit a při té příležitosti jsem hledal a já byl naopak překvapený, protože vím, že, nebo aspoň moje zkušenost byla taková od blízkých, já nemůžu posoudit, ale od blízkých, že prostě jakmile je tam něco mezi chlapem a ženskou, i když říkají, že jsou kamarádi, tak tam prostě ta jiskra nějaká je, jo. Ale statistika říká, že 75 mužů má minimálně jednu ženu v roli opravdu dobré kamarádky, kde to jiskření není, jo. Takže mě to teda překvapilo, protože já jsem čekal nižší čísla, že vždycky, jo, vnímáme to stejně, ne?
1: Jako jo.
0: No.
1: Jo.
0: Tak prosím tě, povídej a přeháněj, jak to máte vlastně, protože já odpovídat nemůžu.
1: Já tu nemám žádné přátelé.
0: No, ale spíš jako jestli teda partner má nějakou fakt dobrou kamarádku.
1: Já o ní asi nevím.
0: Kterou může potkat, takže takhle.
1: Já o ní asi nevím, aha, ale tak já vůbec nemám problém, když se s někým potká. Uh-huh. Já mám jenom problém, když se to tají, nebo když to nevím. Uh-huh. Víš, jako když jdu třeba na kafe, nebo tak jako proč ne?
0: Ale v rámci kámošů opravdu takové to, dejme tomu, jdeme si spolu zahrát nějakou tu muziku, nebo já nevím, jdeme si pokecat, tak většinou jsou to kluci, jo?
1: Většinou jsou to kluci,
0: ne, no. Tak právě na to se ptám. No.
1: Ale nezakazuju, jako uh-huh, rozhodně nejsem nějak úplně.
0: No a naopak ty máš jako opravdu dobrého kámoše chlapa? Hetero chlapa, tak.
1: Jo, tak já jsem těch kámošů měla víc, teď jsem tady víc sama, mm-hmm, v tomto kraji.
0: A to čistě logisticky.
1: Ale logisticky, no, ale jako jo, měla jsem kamarády, ale je fakt, že blížší jsou mi dámy nebo ženy, takže mm-hmm, mám teďka třeba tady víc kamarádek.
0: Takže holčičí.
1: A přátelé taky a dokonce fakt jako to bylo úplně čistě, že tam nic nebylo, mm-hmm, že to byly jenom fajn kluci. Já nejsem zase tak jako vznětlivá.
0: Nebo jak ty, pozor, ten nemyslíš jako emočně, ale řekněme to sexuálně, jako nevidíš tam ty podtony, ne? Protože já je vnímám všude
1: jako
0: a vždycky.
1: Sexuální, jo, ale, ale že ten člověk mě musí zaujmout více věcmi,
0: jo,
1: takže nejsem takový ten člověk, který by viděl někoho na ulici a hned jako wow, jo, a
0: než
1: tak
0: ti takzvaně
1: to ne.
0: Cinkne.
1: No, no, takže já jsem schopná se s muži bavit i jen tak.
0: Dobře, tak tolik statistika, no počkej, o čem se bavíme teda?
1: No tak jestli ty můžeš mít dobrého kamaráda. Nebo by ti vadilo, kdyby tvůj partner měl dobrého kamaráda muže v tvém případě?
0: No já vím, jak to v tom našem životě chodí, no, tak jako byl bych asi...
1: Ty bys byl nervózní, že?
0: Většinou slýchávám kliše, jako ano, vím, že to tak je, spousta dobrých kamarádů vzejde z předchozích partnerů, protože nejdřív jako měli otevřený vztah, potom si jakoby zanášeli, tak potom se teda rozešli a pak zůstali dobří kamarádi a zůstávají si v životech, i když jo, je to takové zvláštní, no, takže jako vím, jak to u nás chodí, my to máme takové hodně divoké, tak... Ale,
1: a tak jo. Je to takové zajímavé, no, protože já když nad tím teďka hloubkově přemýšlím, tak mm-hmm, třeba já raději trávím volný čas v tom ženském světě, protože doma mám toho partnera, to mám pořád toho chlapa a ten chlapský pohled, mm-hmm, víš, takže já jako nepotřebuju dalšího chlapa venku, abych se tam to...
0: No, my už se nechce teda pouštět filozofické okénko, protože mám připravené horoskopy, tak jenom jako představ si, že už je tam znělka filozofické okénko, ale no, bylo by to na delší debatu. Nebo ano. Ne debatu, spíš jakoby povídání si o tom.
1: Tak. Možná i takový dobrý tip na nějaké další téma.
0: Mm-hmm. V každém případě, Lení, ještě jednou připomeň teda, u čeho to začalo, u toho čísla?
1: Že 92% žen nemá rádo, když má jejich přítel blízké kamarádky.
0: A řekl bych i naopak, jo. Tak jo. Když tak klidně jenom zpětně nějakou sondu přes WhatsApp, teď rychlo, než se dostaneme k dalšímu programu, je 7:45 a přejeme pohodové ráno.
2: Vstávej z postele, Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo, jedině na Rádiu Čas.

0: Einstein to shrnul docela hezky, všichni jsme géniové, ale pokud budete chtít soudit rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý život žít s vědomím, že je hloupá. Tolik na téma vysvědčení jeden z citátů, takže dneska hlavně s klidem, ať bude výsledek jakýkoliv, a my se ptáme i s Lenčou dneska ráno.
1: Jestli jste byli někdy ve škole nespravedlivě ohodnoceni a teda ty příběhy, no, jako Facebook ožil hodně. Mm-hmm. Pavla píše, samozřejmě, jenže dřív se člověk ozvat nesměl. A teď je tam i jméno, já myslím, že to už je dávno zapomenuto. Každopádně baba Papírníková si na mě v matice vylívala nějaké své frustrace. Vůbec nevím proč. Třeba u písemky z matiky jsem si vypočítala svou, ještě dva příklady sousedce, a ona měla tehdy dva dobře a dva blbě. Dostala za dva a já jsem měla všechno dobře a dostala jsem za tři s tím, že chtěla jiný postup výpočtu. No. Fojky.
0: Nebojte se, prázdniny zapomeneme a potom zase pěkně v září začneme znova. Klidně můžete přispět i přes WhatsApp, jo, 7766 12800, a uvidíme, co z toho bude, no. Ty příběhy jsou opravdu košaté, ale ten zasloužený odpočinek přejmeme oběma stranám, to bez debat, jo.
1: Ale tohle je dobrý příběh, no, od Zdeňky. Jednou, když nám soudruh učitel donesl opravené písemky, dostala jsem za tři. Měli jsme psát opravu a protože jsem chybu nemohla najít, šla jsem se zeptat, co mám opravit. Učitel škrtl trojku, napsal dvojku. Znovu jsem se zeptala, kde mám chybu, že ji nemohu najít. Podíval se na písemku, chvilku se zamyslel, škrtl dvojku a dal mi jedničku.
0: Hele, ale klobouček, že to nakonec uznal.
1: Jo? No to
0: jako,
1: jo, no.
0: Jako bolelo to? Vy jste se, muž nebo žena to byla?
1: Zdenča.
0: Vy jste se o sobě přesvědčila, jako, že umíte bojovat za sebe, to je taky dobré vědět, ale někdo by byl hodně pomstychtivý.
1: No, že se nemáte se nechat dát, protože jinak by Zdenče ta trojka zůstala, že?
0: Jsi to tak hezky vylepšila, vím několika, ano, stačí se zeptat někdy.
1: Jsi vlastně vyptala jedničku. Aha. Dali by se u Milana vyptat nějaké dobré horoskopy, že bychom mu řekli, hele Milane, my bychom to dneska potřebovali mít dobrý.
0: Uh-huh. Tak já teda objednávám, ale už dopředu vím, prosím vás, neposlouchejte začátek, jo, protože já nevím, jako, jestli souzní s tou meteorologickou situací nebo astrologickou, ale začátek je maso.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude bez znamení dramatických karmických událostí, které mohou mít silný destrukční charakter. Nicméně i přes nepříjemnosti nám tyto situace přinesou hluboké poznání a poučení. Zároveň to bude silně zvyšovat intenzitu našich milostných citů. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozolozy mají naději na profesní úspěchy. Býci budou inklinovat k flirtování a pany by měly být praktické a pragmatické. Lvy mohou snadněji podléhat milostným svodům. Střelci prokážou svou vnitřní moudrost a beranům by mělo vše vycházet náramně. Blíženci mohou zažívat větší zmatky. Váhy mají naději na zamilovanost či užívání si na poli sexu a vodnáři se dnes naštěstí zřejmě spoléhat nebudou moci. Ryby mají naději na snadné zisky či nějaké dárky. Radci budou mít potřebu něco tvořit a štíři mohou zažívat a řadu drobných profesních nepříjemností. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
9: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
4: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
10: Cashpoint. Rychlá změna balut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku Místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
11: Filmtime na Rádiu Čas.
12: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Ve znamení hříšného tance a doufáme, že i pohody z rádiem Čas, teď už ne ve dvou, ale ve třech s kolegou Honzou Gavelčíkem. Honzi, ahoj, ahoj, zdravíme.
1: Hezké páteční ráno, přátelé.
2: Ahoj, Honzi. Tak zeptáme se na dnešní otázku, jestli jsi byl někdy nespravedlivě ohodnocen ve škole.
1: Pořád, jo, ve škole taky.
2: Jo,
0: ne, ale hlavně na to vysvědčení, které se dneska rozdává, jako jestli byla někdy známka, kdy jsi řekl fakt jako, že nespravedlivá.
1: Jo, jo, jo, bylo to ve druháku, v pololetí prvním, to jsem dostal ze zeměpisu hodně špatnou známku, 4, no, to přiznám. A ta paní učitelka, jakože ona už mě nevyvolala,

0: Známky jsou blbost a spousta učiva, které se učí ve škole, je taky blbost, takže bych to celé změnil.
1: Tak a máte to i s poselstvím, jo?
0: Ano.
2: Takže takhle na konci roku zdravíme všechny učitele.
1: Dávám ti za pravdu, já už jsem Lenči říkal, já jsem jako z propadlíka v pololetí šel na dvojku, ale prý to byl moc velký skok, takže my aspoň na tu trojku.
0: To jsme na tom úplně stejně, vidíš to.
1: Jinak jsme řešili trošku ta vedra, která klepou na dveře, ale akce se pořád konají a ty dokonce budeš i na té, kterou jsme zmiňovali, tak jenom vypíchni, kde tě třeba naši posluchači můžou vidět.
0: Takže dneska a taky v neděli budou v areálu Nové osmičky ve Frýdku Místku, bude tam taková benefiční akce Bleší trh pro hafany a dneska tam budu já, zítra tam bude kolegyně Kristýnka Střelcová, takže se tam tak nějak vystřídáme a bude to veselé.
1: Jo, pomáhá se dobrou věc, takže poslali jsme dál a teď Honza pošle směrem k nám pár otázek.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: No a krásně se nám to sešlo, protože dneska, 26. června, máme Světový den chladicích technologií. No a má připomenout právě význam klimatizací a toho všeho, co v těchto vedrech prostě potřebujeme. A v této souvislosti se zeptám, kdy se začala na světě prodávat první lednička. Ve kterém to bylo roce, zkuste si tipnout.
2: Tak to vím úplně přesně. No nevím, jajky.
1: No pozor, jako já mám pocit, že jako přišla elektrika a už začaly nějaké pokusy, tak jako klidně i 1900, jako nějaký ty staré typy 1905 možná už.
2: Jo, mě napadlo teda až 1950, ale...
0: Tak to je podobné, že akorát jste si to prohodili.
2: Tak ale já souhlasím s Ráďou, on je zběhlejší v té
0: 1905 historii. Říkáš.
1: Jako mám pocit, že prostě s elektrikou dělali nějaké první pokusy určitě, takže jako no...
0: No, chtěl jsem říct, abyste byli v rozmezí aspoň 5 let, ale taky tak si cinkni, protože to bylo v roce... 1911.
1: No, no, wow. Jako
0: tu ledničku tenkrát vyrobila jistá americká společnost a co je zajímavé, její hodnota byla dvojnásobně vyšší než cena tehdejšího automobilu. Jo.
1: No,
0: takže
1: no.
0: To jsme byli trošku
2: no,
0: někde
2: bylo.
0: Jinde.
2: No.
0: Jdeme dál, další otázka. Právě dneska, 26. června před x lety, se poprvé začal používat čarový kód. A já se zeptám, jestli víte, ve kterém to mohlo být roce, zase plus minus?
2: No, to nevím. Ale to je mladší záležitost.
0: To je mladší záležitost.
1: 70, 80, 80 něco?
2: Ne, no to ne, to
0: dobře,
2: ještě
0: já to zrychlím, 74, jo,
2: aha.
0: Abychom se netrápili, ale mě zajímá, na jaké zboží byl ten čarový kód použit?
1: Elektronika.
2: Ne.
0: Tak já dám možnosti.
1: No, no.
0: Nebyla to elektronika, ale mám tyhle ty možnosti. Alkohol, žvíkačky, bombony anebo cigarety. Alkohol, žvíkačky, bombony nebo cigarety.
2: Tak cigarety.
0: A byly to žvíkačky.
1: Já protestujem vnitřně.
0: Přátelé, přesně před 10 roky, 26. června v roce 2016, byl poprvé otevřen panamský průplav a jednoduchá otázka, co spojuje?
1: Lení, můžu? Můžu?
2: Ano.
1: Za oba? A nebudem ani zkoušet.
2: Ale víš, co je nejhorší, já tyhle otázky nesnáším, protože už 6x se nás na to někdo ptal.
1: Ne, já to nevím. To je o tom, jako kdyby to jako zeměpis šel vždycky mimo mě, takže nechci být ostudu, takže...
0: Tak já to prozradím.
2: Není tam Francie, není ne.
0: No, vede přes Panamskou šíji a propojuje Atlantský a Tichý oceán, konkrétně Karibské moře a Panamský záliv.
1: Zeptej se zítra, neřeknu to, takže tak.
0: Zítra, no zítra mám volno v rádiu, ale tak zeptal bych se.
1: Tak a teď nějakou, kterou budeme
0: přátelé,
1: vědět.
0: Teď tě to rádio bude bavit. V roce 1906 se ve francouzském Le Mans jela první Grand Prix svého druhu. A závodníci tenkrát během 2 dnů měli 6x projet okruh dlouhý 103 kilometry. A já se zeptám... Ve Francii, které 3 známé značky aut se prodávají, a už jsem se vás na to ptal, protože zrovna z okolností loni 26. června jsem taky chystal víč nevíč. A tohle jsem prostě normálně sprostě skopíroval.
1: Renault?
0: Ano. Ještě 2.
1: Fiat Italia?
2: Mhm.
1: Jo, takže Renault, Peugeot?
0: Ano.
1: A ještě jedno, tak aspoň první písmeno nám dej.
0: No, tak třeba co?
2: Citroën?
0: Jo! Přátelé, jsme ve finále. Tento den, 26. června v roce 1741, byla uherskou královnou korunována Marie Terezie, známa tím, že zavedla povinnou školní docházku.
1: To byla několika denní slavnost.
2: Já jsem to měla včera ve Víš nevíš.
0: Fakt?
2: Jo, ale...
0: To není možné, tak ona si slavila.
1: Víte, v Indii se taky...
0: Počkej, včera, a teď jsem tady byl, já si to nepamatuju.
2: Jo, když jsem se ptala, počkej, na co jsem se ptala?
1: Ne, ale říkala jsi to přesně.
0: Něco jsi

0: říkala, no. Dobře, no, tak Marie Terezie, po druhé, přátelé.
1: Proč mohla být korunována?
2: Ano, ano.
0: A proč vlastně, já už to nepamatuju.
1: Pragmatická sankce.
0: A jo, vidíš to, teď mě to cinklo a já na to zapomněl, tak já to chystala už od pondělka. Dobře, tak v rychlosti, v kterém roce byla zavedena povinná školní docházka a v čem spočívala? Když teda máme ten začátek, respektive konec školy.
2: Ty, nebylo to rok po ní? Nebylo to rok po ní? Já 1781? Myslím, že... Nebo za ní už to bylo? No tak dejme tomu tak 1760 něco.
0: 1774,
1: aha,
0: to je jako ten čárový kód, ale o 200 let dřív.
2: Ne.
0: A jenom ještě naposledy se zeptám, v čem spočívala ta školní docházka, jak staré děti a jak dlouho museli chodit do školy?
1: No, ne, to
2: bylo,
1: to...
2: Byla to krátká doba, takže to bylo na pár let.
1: Na maximálně pět si myslím, že to bylo.
2: Pět, šest let mám.
0: Maximálně šest let a od kolika ti let?
1: Od nějakých...
2: Sedmi.
0: Od šesti. Ale šlo vám to krásně, jsem rád, že jsem dneska po dlouhé době nebyl v roli zkoušeného a bylo to úžasné.
2: Ale mě
0: zatleskejte si.
2: Spocený, takový nějaký uleptaný.
1: Jak to jako úplně nešlo dneska.
2: Hezký den všem.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Budu citovat, takže to asi můžeme říct dneska s Lenčou. Mimochodem krásné ráno všem z Rádiem Čas. V čase vysvědčení sondujem, jestli jste někdy dostali nějakou známku právě na konci roku nebo v pololetí, která podle vás byla nespravedlivá. Na WhatsAppu, jo, paní mistrová, nepustila mě ke zkouškám, chyběly 2 hodiny praxe kvůli operaci. Jestli poslouchá, určitě se pozná, mrcha. Tak přes WhatsApp Rádia Čas jenom Honza řeknu, jo, jenom Honza. Tak paní mistrová, zdravíme.
1: Ale tak když máme ty vzkazy, jo, ano? Pro ty kantory, tak Mirek píše na Facebooku Rádia Čas rozhodně. A byla to křivda, kterou musel můj táta napravit tím, že musel WC vymalovat. A dodnes přísahám, že jsem ve druhé třídě, ten nápis 3,14. Ča.
0: Matematický pojem, ano, přesně tak, ano.
1: No, ale 3,14.
0: Plus ča, ano, ano.
1: Ty to znáš? Mě to pobavilo.
0: No.
1: Do zdi skutečně nevyril já. Fakt jsem to v roce 1975 neudělal.
0: Ale s někým se to táhne, když opravdu jako jste obviněni ukázanou prstem a vy víte, že jste to nebyli, tak jako ještě na terapii. Takže prosím vás, pište, nahrávejte, rádi vás slyšíme za 2:03. A vy asi chcete slyšet něco trošku jiného, takovou tu známou znělku a zase nějaký cinkot peníze.
1: Skřítek Adrian je připraven ve svém boxíku, který otevře.
0: Tam má pozor, tam má klimu, tak.
1: Takže 7-7-6-6-12-800 volejte právě teď a je vaším úkolem dovolat se v pořadí. Kolikátý?
0: Víte co, rychlovka, jako třetí. Volejte právě teď.

0: do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
6: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
7: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
8: Skřítkův poklad Rádia Čas.
9: Zdá se, že klima Skřítkovi v boxíku, jak říká Lenča, funguje přesně tak. Skřítkův poklad. Lenča, Radim a na lince Rádia Čas, kdo pak bude dobývat tentokrát? Dobré ráno.
10: Dobré ráno, tady Dan.
9: Tak Dan, vy jste strašně seriózní. Jste v práci?
10: Jsem v práci, takže bohužel toho času není mnoho.
9: Jo, no, takhle nemáme stršovat, jdeme, jo? Dobře, šup, aha,
11: tak otvíráme.
10: Jdem na to, jestli můžu, určitě.
9: Bože můj, tak fajn.
11: Šup, holem.
9: Ano, prosím.
12: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz.
9: Tak jeďte.
12: 100.
10: Určitě dál.
12: 200.
10: Dál.
12: 300.
10: Dál.
12: 400.
10: Dál.
12: 500.
10: Dál.
12: 600.
10: Dál.
12: 700.
10: Dál.
12: 800.
10: Dál.
12: 900.
10: A zkusím ještě.
12: 1000.
10: A já myslím, že mi to stačí.
11: Tak, jo? Aha, jo?
10: Jo, určitě.
9: Jakože jo?
10: Jo, určitě.
9: Jako fakt? Definitivně, jo?
11: Paráda.
9: Dobře, ano. Fajn, tak jo. Mimochodem ještě dárkový balíček od našeho partnera od Investony a my vám přejeme krásný den a buďte v teple a všechno podstatné víte, ať vám to rychle utíká. Naschle.
10: Určitě. Jenom povíte mi, kolik tam bylo?
11: Jo, takhle.
9: Jo, jasně. No.
12: 2000.
9: To nevadí. Malé riskování navíc, ale i ta zlatá půlka je OK.
11: Ale vzhledem k tomu, že ta hra byla tak rychlá, tak jste asi za půl minuty si vydělal 1000 korun a já myslím, že to stojí za to.
10: Tak to je rychlovka, tak super, děkuju.
9: Mějte se krásně. Užijte si to, naschle.
10: Naschlenou.
13: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
8: Skřítkův pokoj.

0: A co dál na Rádio Čas? S přáním krásného rána, za chvíli zazvoní ve školách a začne se rozdávat vysvědčení. Nás čeká vzácná návštěva, samozřejmě i čerstvé zprávy Rádia Čas, ale ještě jedno opáčko, abychom taky dostali za ranní tým jedničku, protože první slovo tajemné věty v rámci Megaleta jsme řekli zatím jenom jednou. Takže ještě jednou, jaké to je?
1: Poslouchám.
0: Fakt?
1: Ne, doufám.
0: Jo, je to zkoušíme, abych ti dal jedničku, přesně tak. Je to poslouchám, no a zbytek dopoledne přidá Aleš. Když jsme u toho vysvědčení, tak i v ulicích Moravy a Slezska jsme zasondovali s mikrofonem, jako jestli nějaká ta známka byla někdy nespravedlivá, no, vymluvili jste se z toho.
2: Nedostal.
3: Ano, v prvním pololetí na střední škole jsem dostala 4 z matematiky, a to jenom proto, že jsem si při jednom testu spletla termíny a nepřišla jsem. Přišla jsem o den později. A paní učitelka už mi zkrátka nedopřála další šanci a dala mi 5.
4: Já ne, ale můj syn, prostě vycházeli mu 2, 3 a z tělocviku měl dostat 4. A já jsem prostě úplně nechápala. A říkám, jako pane bože, jak může mít 4 z tělocviku? Říkám, jedno sportovec jezdí na kole 50 km tohle. No a tenkrát mi bylo odpovězeno panem učitelem, že prostě 1 má baníkovec, 2 prostě takový, co zvedne, já nevím, 50 kg, takže on má 3 nebo 4.
5: Zasedla si na mě učitelka, projevalo se to tak, polužačka, která tak i přesto, že měla stejný průměr jako já, dostala dobrou známku a já jsem dostal tu špatnou.
0: No. I takový, kteří zbožňují tělocvik. Zažil jsem pár takových pedagogů a potom díky bohu na střední škole i ty, kteří to napravili, no.
1: Tak já myslím, že pro každého pedagoga je vlastně nejdůležitější ten jeho předmět, že?
0: Taková srdcovka, no. Jak říkáme, odpočiňte si všichni, doufáme, že na obou stranách spektra to bude doslova za pár minut bez velkých nervů. No a už za chvíli přivítáme hosta, takže kdybyste se chtěli doptat nejenom na ostravskou zoo, tak můžete na cokoliv. Kde Leni?
1: Určitě na našem Facebooku, protože budeme živě streamovat, no a taky můžete posílat dotazy na náš WhatsApp na 776612800 a už se moc těšíme, protože naším hostem bude paní Lucie Baránková-Vilamová a právě nejenom o zoologické zahradě v Ostravě si budeme povídat. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohody domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi Dlouhé Punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
9: Jdeme!
8: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
10: Zdržet se právě teď můžeme v Ostravě v Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Se před jirskou osadou tvoří kolony. Nehoda dvou aut nás potrápí na Břeclavsku na trase Březí Mikulov. Problémy jsou taky v Brně v ulici Milíčově. Tady stojí odstavené nákladní auto před tunelem. Vážná nehoda se stala u Starého města na Uhersko-Hradišťsku v ulici Kostelanské. Tady nákladní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. A vážná nehoda je taky ve Velkých Pavlovicích v ulici Dlouhé. Boural tady motorkář osobním autem.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dálniční známky nově koupíme pod státní doménou. Zimní stadion v Karviné čeká velká proměna. Fotbalové mistrovství světa překonalo rekord v návštěvnosti. Dobré páteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Prodej dálničních známek mění pravidla. Nově se nakupují pod jednotnou státní doménou gov.cz. Přechod má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které státní e-shop napodobují.
0: Morava aktuálně.
10: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu anebo posilovnu. Vsetín pokračuje v zlepšování prostoru pro veřejnost. Aktuálně je schválen manuál na označování provozoven a reklamy města. Více nám řekla mluvčí Jana Rašková.
11: Chceme, aby veřejný prostor na Vsetíně působil přívětivěji, přehledněji a atraktivněji pro obyvatele i návštěvníky. Nejde o zákaz reklamy, ale o její kultivaci. Přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovala charakter veřejného prostoru.
0: Rádio Čas, sport.
10: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud drželi Spojené státy americké, které turnaj v roce 1994 hostili sami. Zápasy dosud navštívilo 3 miliony 600 tisíc diváků. Taky dnešek bude tropický, obloha by měla být jasná až skoro jasná a namíříme 31 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
1: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pět minut po osmé, hraní program Rádia Čas a teď se můžu, já se můžu pochlubit, protože ve studiu Rádia Čas mám velmi příjemnou a krásnou společnost tří dam. Jedna streamuje, to neuvidíte, jednu vidím naproti sobě každý den, no a tou třetí ozdobou je náš vzácný host, velký srdcař a hlavně pravidelná návštěva, Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy, i vám krásné ráno, dobrý den.
1: Krásné ráno všem posluchačům.
2: Jak se máte? Jak se vám dneska vstávalo? Vy totiž jste přišla do studia a první, čeho jsem si všimla, než se dostaneme k dnešnímu tématu, že vy úplně záříte.
1: Já úplně zářím, tak ale to už úplně. Bude unavou.
0: Jestli takhle vypadá stres, ne,
1: tak já už jedu na autopilota. Mám se dobře, já už se těším na festival v ulicích, který teda zazáří celou porubu, jak dnes, tak zítra. Věřím, že to počasí nám to až tak jako úplně neskazí, že přesto se budeme dobře bavit.
0: Nemůžeme se nezeptat, o čem to bude dneska, hlavně přesně řečeno, my to víme a už jsme řešili mimo záznam, protože se podíváme do ostravské zoologické zahrady, kde mám taky pár svých vzpomínek. Mm-hmm. Já dodnes miluju hlavně úvod s plameňáky, na který prostě nedám dopustit. A my jsme řešili, já jsem se zeptal, jsem myslel vždycky, jako, že to je spíš taková jako jarní záležitost, co se týče návštěvníků, ale vy říkáte, že teď ty prázdniny a léto, které klepe na dveře se vším všudy, tak je úplně úžasným jakoby, cílem a časem, kdy ji můžeme navštívit, je to tak?
1: Tak já si myslím, že snad neexistuje Ostrava, který by někdy v zoo naší nebyl ostravské a že všichni na to máme nějaké vzpomínky už od dětství, kdy jsme tam chodili s rodiny s dětmi, takže ti plameňáci jsou legendární, to jako to známe všichni. No ano, ono, ta zoologická zahrada samozřejmě nejvíc je navštěvovaná především v letních jarních měsících, to znamená v sezóně. A právě málo kdo ví, že kromě takové té hlavní ulice s těmi všemi výběhy, pavilony, expozicemi a všechno, co tam najdete, tak můžete vlastně i zabrouzdat do těch postranních uliček z té zoo a tam třeba fakt jako půl dne nikoho nepotkáte, protože o tom málo kdo ví a hlavně tam je to ten pravý relax, tam si fakt můžete sednout na lavičku, číst si tam knížku několik hodin, je tam mnohem chladněji, protože tam opravdu spoustu zeleně, často tam bývají i různé vodní jako prvky, takže vlastně to nemusíte zoo vždycky navštívit jenom za tím účelem, abyste se podívali na zvířátka a na expozice, ale vlastně i takový relax, odpočinek, ochlazení možná v těchto dnech.
2: No a až se ochladíme a odpočineme, tak se k těm zvířátkům vlastně můžeme vrátit. Chystá zoologická zahrada nějaké nové expozice, na co se můžeme těšit?
1: O, zoologická zahrada chystá pořád něco. A tam je to nikdy nekončící proces a myslím si, že té kreativity tam mají obrovské množství. Ona celý ten tým zoologické zahrady jsou opravdu srdcaři. To je, jako oni tím žijou, jako den o denně, opravdu od rána do večera. A vlastně jak starostové mají třeba 24/7 pracovní dobu, tak oni mají taky a mají naprosto jako dobrovolně, protože to mají strašně rádi, takže oni pořád něco vymýšlejí a chystají. Ale když budu úplně konkrétní, tak v tuto chvíli je ve výstavě pavilon tučňáků. Zhruba za 120 milionů korun. Tučňáci jsou fakt jako zvířata, které moc v České republice nepotkáte ani v zoologických zahradách. Nejenom, že jako vůbec, ale vlastně v zoologických zahradách jsou taky velmi, velmi málo obsažené. Takže vlastně budeme tím zase o krok dál jako jedineční. A já se na to moc těším, protože celá ta expozice by měla být vlastně napodobení jejich přirozeného způsobu života. Takže celá ta expozice je dělaná opravdu tak, aby se tam cítili skvěle jako ve svých domácích podmínkách. A bude jich až 50 těch jedinců, jako nebo cílový stavby až 50. A ono už je i zajímavé to třeba, jak se ten pavilon jako bude postupně naplňovat, to, jak se budou svážet ti různí jedinci z různých zoologických zahrad postupně, přirozeně, aby zkrátka se tam krásně jako zžili a mohli tam fungovat. Takže já si myslím, že třeba u této expozice si zrovna lidé přijdou na své.
0: Počkejte, tak jenom třeba pro příští rok, až se zase bude opakovat tohleto počasí, bude to napodobovat i to arktické prostředí, jakože že budou dlouhé fronty, jenom abychom se tam šli schladit?
1: Přesně tak.
0: Bože a moja.
1: Nejenom tenhle ten pavilon tučňáků, ale to vás potom pozveme určitě i do amfibiária, což je nový pavilon, který dneska už vypadá zvenku jako čolek, takže má takový černožlutý přesně jako obal, už jako prostě vypadá tak, protože amfibiárium je pavilon obojživelníků, takže tam budou, jak říkal jeden chovatel, různé žaby. to cituji jeho. A já už jsem ho navštívila, ten pavilon, mohla jsem se podívat dovnitř. A tak jak oni jsou kreativní, tak vymýšlejí to, abyste měl obrovský zážitek, když už vstoupíte do toho pavilonu. Takže kromě toho, že se tam budou používat různé 3D techniky AI a jiné, když už vstoupíte, tak už budete mít ten zážitek, tak by tam měla být část, která vám simuluje deštný prales. To znamená, že se na vás jako budou větry, větrolamy, pršet na vás bude, budou tam blesky,
0: na skočí,
1: může na vás něco skočit jako pěkného i nepěkného. A i má to jako simulovat ten opravdový zážitek z toho deštného pralesa.
2: No a to ale není jediné, co se chystá, protože já jsem se dívala na facebookové stránky a prý se nebude zapomínat ani na divoké kočky. Teď probíhá veřejná sbírka.
0: Pozor, to je travesty skupina, takže budou mít speciální pavilon, nebo?
2: Vedle tučňáků.
1: Ano, je to tak. Je pravda, že divoké kočky, a všichni si pamatujeme vždycky lva, že jo? Jako, já si dokonce pamatuju, že ten zážitek z dětství, kdy na mě lev zařval v tom pavilonu a od té doby se mám takový jako velký respekt ze lvu i v televizi. Jo, nejenom jako naživo. A, takže víme, všichni si jako umíme vybavit, kde je výběh lvů a těchhle těch velkých divokých koček. A to už je opravdu velmi zastaralý pavilon, který je někdy ze 70. let, jako pořád drží, ale ví zoologická zahrada a všichni, že už úplně neodpovídá těm moderním normám.
2: Ale je dobře, že drží.
1: Zatím ano, je dobře, že drží. Takže proto zoologická zahrada vyhlásila sbírku na projektovou dokumentaci, aby se vyprojektoval pavilon nový. Už mají nějakou představu, kde by mohl fungovat, jak by to mohlo být uspořádané v rámci současné zoo. A pokud lidi tedy chtějí přispět, tak mohou a najdou to na webových stránkách zoologické zahrady, anebo přímo v tom pavilonu těch divokých koček, těch lvů. A tam přímo mohou díky QR kódu, ale i vlastně hotově.
0: No, zoo, ostravská zoo a vůbec vlastně všechny jsou velkým fenoménem, však se tomu ještě pověnujeme. Mimochodem dál pokračujeme taky na streamu na Facebooku Rádia Čas. Stále je naším hostem, vlastně teprve začala, Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy, takže zůstaňte s Rádiem Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na Rádio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani. Rádio Čas.
1: Tak my už to víme, naším hostem ve studiu Rádia Čas je stále Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Mimochodem, pokud nás sledujete ve streamu, nebo jste si ho tak jako zapli pár minut zpátky, možná, že jste měli pocit, že je náměstkyně primátora Karlových Varů, ale ne. To jenom jako už tak doporučíme v záznamu, protože taky občas musíme odpočívat, tak jsme probrali svět filmu a nicméně velkou procházku, která ještě pokračuje, tak ostravskou zoo.
2: Mm-hmm. Lení? Tak který pavilon je váš nejoblíbenější, ať neochudíme ani naše posluchače Rádia Čas?
3: Já bych řekla, že není až tak ten pavilon, ale ty zvířata. A to jsou žirafy. Já fakt jako vždycky, a ty žirafy jsou vlastně až úplně na konci té zoologické zahrady. A já k ním vždycky chci dojít, protože já je fakt mám ráda od dětství, protože mi to připadne jako takové důstojné, krásné zvíře, které se na nás dívá z nadhledu. A nám lidem často ten nadhled chybí, takže já si myslím, že i od těchto zvířátek bychom se mohli poučit. Navíc ona má nádherné řasy, ta žirafa. A i to zbarvení, třeba dívat se, že každá z těch druhů třeba má jiný typ zbarvení, je taky jako pro mě zajímavé. Byť ten pavilon už taky není úplně moderní, určitě taky by si zasloužil nějakou modernizaci, ale ta zvířata prostě to vždycky u mě jako vyhrajou.
1: Někdo si řekne, možná tady jdu na památku, tady na nějaký kopec a zoo a podobně, ale on jako fenomén, vůbec zoologická zahrada pro každé město, včetně Ostravy, je asi hodně důležitá, ne?
3: A je to tak, je to vlastně taková vlajková loď vůbec návštěvnická Ostravy, ale i celého regionu, protože je to jedno z nejnavštěvovanějších míst vůbec. Zoologická zahrada vykazuje ročně přes 600 tisíc návštěvníků. Velká část je polských návštěvníků, tedy z Polska. A je pravda, že už teď, když zoologická zahrada během roku počítá tu návštěvnost, aby věděla, jak na tom zhruba je, tak teď, když už si za první kvartál spočítala tu návštěvnost, tak už překonala tu loňskou v té době. Mm-hmm. Takže to vypadá, že by v letošním roce zase mohla trhnout rekord, ale samozřejmě hodně to záleží na počasí, je to ovlivněno i různými vlivy, třeba v minulosti povodněmi a podobně, protože i zoo částečně byla zasažena povodní, nebo i počasím někdy, jako jsou velké vichry a podobně, takže oni musí odklízet následky a tak dále, ale je pravda, že ty návštěvnické rekordy nám to neustále trhá, protože zkrátka je tam co vidět.
2: No já, když jsem se dívala i na Facebook Ostravské zoo, tak jsem zjistila, že to není jenom o zvířátkách, jako těch fyzických, ale taky o spoustě různých akcí, přednáškách, vzdělávacích akcích. Tak je něco, co byste vypíchla nebo na co byste nás pozvala, co třeba vás nejvíc zaujalo?
3: Já bych ještě doplnila, že tam jsou nádherné bonsaje. Mm-hmm. Hned třeba u vchodu je tam fakt jako různého stáří, 20-40 let, chodíte tam, je tam jenom to napsané u těch bonsajů, jako jak, co to je, jaký to je druh, jak je to starý stromeček, takže to je taky nádherné se na to dívat, ale i na tu květinu v době, když třeba kvetou rododendrony, to je jako nádhera, to je jak rozkvetlá zahrada, takže ono se to nádherně jako doplňuje. Samozřejmě zoologická zahrada, kromě toho, že pořádá celou řadu edukačních aktivit, tak má obrovskou část, kde se věnuje ochranářským aktivitám. To třeba málo kdo ví, protože zoo začalo kdysi, jmenovalo se to takzvaně koruna ze vstupu, že každý návštěvník, který přijde, tak korunou jednou přispěje na nějaké ochranářské aktivity, kdy si zoologická zahrada vybere ve světě nějaký buď ohrožený druh, nebo druh, ke kterému se někde úplně nechovají dobře, a pošle na to finance a vlastně tím se stará o to, aby ten druh nějakým způsobem buď přežil, nebo aby mu pomohli. Dneska už je ten projekt dán tak, že je to 5 korun ze vstupu, to znamená, každý návštěvník, když přijde, tak už 5 korunami přispívá k nějaké ochraně nějakého druhu na celém světě, protože opravdu zoo spolupracuje se spoustou ochranářských spolků, ale i zoologických zahrad po celém světě a vybírá si vždycky opravdu velmi zajímavé druhy. Já třeba zmíním kukangy, to jsou takové jako zvířátka roztomilé, ale nechovají se k ním úplně dobře v Asii a podobně. Takže to i naše zoologická zahrada všechno dělá a hlavně má skvělé odborníky na to, kteří opravdu se snaží přispívat, jak to jenom jde.
1: Naši hosté nás vždycky obohacují taky o vědomosti pro nás, protože když jsme se koukali na ty materiály dopředu, já jsem se dozvěděl, Leni, vy asi víte, tak vás nebudu zkoušet. To není ani zkoušení, ale co ti cinkne, jaké zvíře, když se řekne lory šedý?
2: No, já mám pocit, že to je nějaká opička nebo něco takového.
1: To si dobrá, protože já jsem myslel, že to je papoušek. A lory jsou, pozor, lory jsou jak papoušci, ale právě je to opička podobná trošku outloňům a tak jedna z novinek ostravské zoo, je to tak, že jo. Takže člověk se učí pořád nové věci.
3: Je to tak, je to tak.
1: Mimochodem, my vám možná za chvíli dáme taky tip, jak možná jakoby dostat nějakou korunku, pokud jste plní dobrých nápadů. Takže probereme fenomén Tvoříme prostor, nicméně pokračujeme dál na streamu, takže Facebook Rádia Čas, kdybyste chtěli, můžete napsat i otázku. Naším hostem je
2: paní Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy.
0: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
7: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
8: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
9: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
8: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Na Rádio Čas.
2: Naším milým hostem je ve studiu Rádia Čas stále paní Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. A já mám pocit, že kamkoliv zabrousíme v rámci Ostravy, nebo něco naťukneme, tak vy prostě víte. Vy úplně víte, co se kde děje, co se kde šustá.
3: Já jsem si chci říct, že na ní narazíme, ale to je dobré smysl, že by mohla být... Možná pozor, teď bychom mohli v rámci projektu Tvoříme prostory, když to je jakoby o jako movitých věcech, vymyslet, jak bylo Hledá se Valdo.
2: Ano.
3: Tak v podstatě, když na vás narazíte třeba jako na pěti akcích nebo zajímavých místech, jakože že byste dala razítko a potom nějaká speciální cena. Protože...
2: A to je dobrý.
4: Dobrý.
2: Dobrý, ano.
4: Dobrý, to jste vymyslel báječně.
3: Než probereme právě tenhle ten fenomén Tvoříme prostor, tak jenom dneska se ptáme všech posluchačů, něco už jste načela, ale přece jenom povídáme si v čase vysvědčení na konci školního roku a my se ptáme.
2: A jestli jste byla někdy tak jako neprávem ohodnocena nebo nespravedlivě ohodnocena ve škole?
4: Nevím, jestli přímo na vysvědčení. Určitě jsem i nějakou pětku někdy dostala. Ne, tak je, jako já musím říct, že jsem byla poměrně jako dobrá žačka. Já jsem to vždycky jako prožívala. Já jsem potřebovala mít ty dobré známky a ty dobré výsledky k tomu, abych já jako byla uspokojena, že je to všechno v pohodě. Takže já jsem měla vždycky jako, myslím si, že vyznamenání, že snad mi to vždycky vyšlo. A pak jsem to měla tak i na vysoké škole, vždycky se na mě všichni dívali, jakože prostě proč, jako, ale, ale já jsem to tak měla. Ale pamatuju si, že i nějaké pětky jsem určitě jako dostala, ale asi to nebylo úplně neoprávněně, tak nespomínám si, že bych měla nějakou křivdu tady v rámci toho, takže to bylo asi všechno
3: v pohodě. Šťastná to žena. Když jsme to načali, prosím vás, to dvousloví Tvoříme prostor. Co je to, inspirujte třeba i ostatní, protože může se to týkat jejich nápadů.
4: Tak Tvoříme prostor je projekt, který vznikl už v roce 2017 ve městě Ostrava a je uspůsoben k tomu, aby lidé, běžní lidé, fyzické osoby nepodnikající, ale různé i spolky, zájmové kroužky, mohly podávat nápady na změnu veřejného prostoru a město Ostrava jim na to přispěje, pakliže ten projekt nebo ten nápad budou považovat za, nebo ta komise, která to vybírá, bude považovat za přínosný. A vlastně je tam důležité vědět, že tu změnu nebo tu úpravu toho veřejného prostranství musí udělat sami ti

0: kde ta komunita, která kolem toho projektu buď už existuje, nebo třeba vznikne, protože ona někdy i vznikne, což je ještě další přidaná hodnota. A je to super, že opravdu má třeba nápad jednotlivec, ale nakonec na sebe nabalí spoustu sousedů, kteří třeba začnou jako fungovat v nějaké komunitě a v nějakém spolku, v nějaké skupině, a o to je to samozřejmě zase mnohem zajímavější. A tak třeba, když budu konkrétní, tak jsme v minulém týdnu otevírali nové hřiště kousek u restaurace U slunce ve Svinově, kde to přihlásila jedna maminka s třemi dětmi. Chtěla hřiště, protože příliš takových možností ve Svinově říkala, že není. Je to na takovém zanedbanějším prostranství, takže říká, že tady může vyrůst vlastně krásné veřejné prostranství. Měla kolem toho další komunitu dalších rodin, a potom i starších dětí ze škol, kteří se tam podíleli na nějakých drobných pracech, pomohli jim k tomu i městský obvod, a krásně tam jako opravdu vzniklo nádherné hřiště, které můžou využívat vlastně všechny generace, protože si tam najdou třeba i bokem nějaký odpočinek. No a to jsou právě takové ty drobné zásahy do toho veřejného prostranství, které většinou dělají největší radost, protože to je k tomu užívání těch lidí, kteří tam bydlí nebo kteří bydlí kousek od toho a mohou se tam potkávat a mohou spolu vlastně fungovat, komunikovat, bavit se. A to je to nejdůležitější. Takže ten program, pokud máte nějaký nápad sami, když to teď posloucháte a chtěli byste něco vylepšit kolem sebe, tak najdete veškeré informace na webových stránkách tvořimeprostor.cz. Vůbec se nebojte toho, že je nějaký proces, on je nějaký proces, u všeho je nějaký proces, ale my se to snažíme úplně zjednodušovat. A když máte fakt jenom počáteční nápad, tak nás kontaktujte, my s vámi rádi vymyslíme ty věci, nebo popřemýšlíme, jak ho třeba posunout dál, nebo vás nasměrujeme, jak byste mohli třeba ten projekt uchopit. Takže se toho vůbec nebojte, oni většinou od toho prvního nápadu až po tu realizaci projdou poměrně širokým jako a zdlouhavým procesem, než se k tomu jako dostanou. Ale to je radost. Já si myslím, že i ta cesta je strašně pěkná a každý, kdo tím projde, tak je vlastně rád, že se do toho zapojil. Takže se vůbec nebojte, mohou z toho být opravdu krásné výsledky.
1: Mm-hmm. On už ten projekt je tady nějakou dobu tady na scéně Ostravy. Jak se mu daří a jak velký je o něho zájem?
0: Tak za tu dobu, od toho roku 2017, jsme už rozdělili 21 milionů korun na tyto projekty. Je tam strop, na každý jeden projekt může získat ten zájemce až 500 000. My jsme na zastupitelstvu v tomto roce vyhlašovali další období toho projektu na roky 26 až 28 a v tomto období tam máme zatím alokováno 5 milionů korun, ale samozřejmě umíme se přizpůsobit pak, když by těch žádostí bylo více. Samozřejmě ono, čím je to větší, dalo by se říct sídliště, tím je anonymnější fungování a tím vlastně získat pro to někoho je těžší samozřejmě. V těch menších obvodech to jde lépe, protože oni tam mají různé spolky hasičů, kteří a lidí, kteří kolem toho jsou. Takže my se snažíme i jít do těch velkých obvodů a vysvětlovat to lidem a říkat, hele, jestli máte fakt nějaký nápad, tak ho dejte, pojďme se na tom jako společně podílet a fakt tady může vzniknout něco zajímavého.
2: Na webovkách tvořimeprostor.cz najdete právě v sekci realizované projekty výčet a hlavně jako obrazový důkaz toho, jak se to krásně může povést. Teď samozřejmě nemusíte jmenovat, ale čistě za sebe, vy máte nějaký nápad v hlavě, jasně vy ho potom můžete prosadit, ale jako je třeba i nějaké jako bolavé místo, kde byste jako sama osobně si řekla, jo, tady by s tím chtělo něco udělat? Znáte hromadu možná, ne, těch bolavých míst.
0: Jako, samozřejmě, jako řekla bych, že vlastně každý druhý dvůr si zaslouží něco, co by mohl jako vlastně mít originálního nebo zajímavého, protože často třeba se tam i aplikují fakt jako originální a zajímavé prvky, které někde jinde ne. A mi se třeba líbilo, že v tom Svinově se inspirovali mobiliářem z Poruby. Takže tak, jak je jako, my máme ty lavičky a tam je napsané Poruba, a jsou to takové zvláštní typové, tak oni mají ty samé lavičky, ale se Svinovem. Jo? Že to jako hezky. A prostě si se tak jako inspirovali, řekli si nám, to líbí, chtěli bychom to taky. Takže vlastně vzájemně se ještě můžeme tak to pěkně obohatit.
1: No a je něco, co vás třeba v těch projektech překvapilo, že jste si říkala, tak tohle by mě nenapadlo, ale vlastně to funguje?
2: Dobře ty, vlastně takové to,
0: no.
2: Dobře ty.
0: Hele, teď máme takový zajímavý nápad, protože to není jenom o dvorech nebo o hřištích. Teď máme takový zajímavý nápad o jedné školy na jihu, komunitní kurník.
1: Aha.
0: Že jako normálně v základní škole v areálu má vzniknout komunitní kurník.
1: Ale to je super vlastně.
0: Že se o to vlastně budou starat jako částečně děti, částečně rodiče, částečně učitele. Že to jako fakt mají domluvené. A my ze začátku, jak to ta komise viděla, Tak jsme si říkali, teď asi 20 dotazů k tomu, jo, jak to může fungovat, hygiena, co když budou Vánoce, kdo se bude starat o slepičky. Teď mě napadalo, že to je v takovém dvoře a vnitrobloku, že ty slepice přece jenom mají nějaké negativní externality vzhledem i třeba k hluku. Jo. Ráno se zbudíte a teď jako ty slepičky už jsou slyšet. Jo. A to není úplně tiché zvíře vždycky. Jo. Tak si říkám, aby nebyly ještě jako další stížnosti kolem toho. Takže měli jsme asi milion dotazů. A akorát jsme vlastně všichni naznali, že minimálně zkusit by se to prostě mělo. Hmm. Že se prostě uvidí, jestli to může fungovat, že je to vlastně i pilot pro ostatní. Proč ne? Dneska ty děti moc k těm zvířátkům se nedostanou vždycky, tak jak by měli. Takže vlastně jako jsme říkali, fajn.
1: Bude kurník.
2: Logická otázka, a vajíčka půjdou do školní jídelny?
0: Tak ano, samozřejmě, oni to mají takhle hezky jako vymyšlené, že vlastně ten produkt budou spotřebovávat jako škola, no, takže úplně skvěle.
2: Když výpoví a pošle to dál, a já doufám, že zase brzy ve studiu Rádia Čas, ne jak říkáme do roka, do dne, protože pořád je o čem mluvit. Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy a naše oblíbená kategorie Velký srdcař ve studiu, a my moc krát děkujeme za návštěvu, ať se dílo daří hlavně.
0: Já moc děkuju, krásný den všem.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury. Shine bright like a diamond.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Nákupní centrum.
5: Akce pro všechny hudební nadšence je opět tady. Již tento pátek a sobotu pro vás pořádáme Vinyl Fest. Jedinečná příležitost nákupu či směny výjimečných hudebních kousků, vinylových LP desek, CDček i DVDček. V nabídce jsou i přehrávací zařízení k vinylovým deskám, nebo můžete využít vyčištění vašich vinylových historických skvostů v ultrazvukové čističce. Setkání pořádá spolek Šediví vlci.
4: Nákupní centrum.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Radim a Lenka tě nastartujou. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
1: Radim a Lenka, taky skřítek a jeho poklad. Dneska ještě tři pokusy připomínáme. Kolega Aleš Klubal rozhodně přidá i další slovíčko v rámci megaléta a tajemné věty. Nevím, jestli jsme ho opakovali to naše první mnohokrát, ale klidně dáme ještě jednou. Ne,
2: měli bychom ještě jednou. To první slovíčko je poslouchám.
1: No a kromě toho, někde už se možná rozdalo i vysvědčení, taková mini větší traumata na téma nespravedlivá známka, buď to ve škole nebo v rámci vysvědčení. A napsal nám na WhatsApp třeba Zdeňka: ve škole jsem byla strašná trémistka, nicméně u tabule jsem řekla všechno dobře, ale pan učitel se mě snažil zvyklat, což se mu bohužel povedlo. Dostala jsem za to místo jedničky pětku, dneska je mi 60, ale stále mu to nemůžu zapomenout. Mějte hezký víkend.
2: Tak toho bych propleskla.
1: No, jsou takové příběhy, no, jakože to člověk má, i to příjmení se úplně vryje do paměti, no.
2: No, tak to jo, taky mám taky pár příjmení, které znám doteď.
1: To si tak občas děláme, vyvíš, nevíš.
2: No,
1: někdy.
2: No.
1: Toho pana učitele.
2: Tak trošku.
1: Tak trošku zvykláváme, ale v rámci hry, no.
2: Ale bylo to drsnější dřív. Dřív se fakt jako, a pan učitel byl autorita, a nesmělo se ani moc jako oponovat a říkat, že ne, takhle ne.
1: Jsme měli ještě tehdy házeče křít, jo, to bylo na ty, kteří se špitali a podobně, tak někteří opravdu byli slavní tím, že se trefili úplně na 10 metrů a podobně.
2: A my jsme měli i rákosku ještě v první třídě, paní učitelka Hofmanová.
1: Potom pana učitele, který byl na pravítka, to tak jako bylo, no.
2: Jo, pravítko taky, no.
1: A paní učitelka, mně se to netýkalo, ale M příjmení, tak ta, já to ukážu, jestli to popíšeš, a prý to hodně bolelo, tohleto. Za tady ty rousy a
2: jo, tamhle. Jo, za vlásky boční.
1: Ano, takové pejzy, jako za dětské pejzy, ano, tak. No.
2: A mně se líbí, jak my se tady o tom bavíme úplně normálně, že z tohohle my jsme vyšli a my jsme tak studovali a u nás ve studiu ještě zůstala Markétka.
1: Zetko.
2: Naše kolegyně.
1: Generace Z, ano.
2: A ta teďka tak koulí oči, že úplně, že cože, co, to se dělo?
1: Jo, ale Marky, ty školy byly zděné už, ano.
2: Jo,
1: byly zděné, opravdu, jo.
2: A oběd jsme taky občas dostali.
1: Ano, přesně, no. Tak z kývu chleba, ano, přesně tak. Takže pište Facebook, WhatsApp 776612800.

0: Karolina je tady, no a to znamená, že už ve studiu nejsem sama, protože Ráďa odběhl, on stíhal vlak, ale mně se tady ti muži vyměnili a už je tady Aleš Škubal.
1: Ano, je tady další chlap, ty to máš krásně to ráno, ano.
0: Já jsem tady mezi samými chlapy vždycky. Tak co, Ali, ahoj, jak se
1: ahoj,
0: máš?
1: Dobře, dobře, až na to teplo, jo, ale to vydržíme.
0: No právě, jak se těšíš na víkend, protože mají být až 40.
1: No já to teplo moc, jako ne, že bych to ne, jakože neustál, jo, ale nemusím to, jo. No. Těch 27-28 úplně stačí a jak je už přes těch 30 a ty děláš nějakou akci třeba venku, tak to už je mazec.
0: Já mám před sebou cestovní víkend, ale kdybych ho neměla, tak bych radši zůstala někde uvnitř, že to už nemá ani smysl vylízat ven.
1: Jasně, nebo u vody, že někde to bude paráda.
0: Dneska poslední školní den, takže naše téma, byl jsi někdy ve škole nespravedlivě ohodnocen?
1: Víš, to byla ta 9. třída a já už jsem měl za sebou, já nevím kolik, 7 roku klavíru a chodil jsem do zborového zpěvu, solového zpěvu, hrál jsem tuším na xylofon a chodilo se do takové té přípravky, tančil jsem, dělal jsem klasické tance. A paní učitelka mi z hudebky chtěla dát trojku, teda že nemám hudební sluch a že jsem úplně mimo.
0: Ty, který tady vytváříš hudební dramaturgii a music box.
1: Nevím, no a nakonec je po tom třídním, jakože přemluvila, že 9. třída, to už se nesluší, tak jsem tu dvojku dostal, ale tak jsem to cítil takové trošku nespravedlivé.
0: A myslíš, že tě paní učitelka jako neměla ráda?
1: Já to nevím, člověče, já to nevím, jestli to bylo takhle, nebo ne, absolutně nevím, ale bylo to mimo, no.
0: Zajímavé je, že skoro každý, s kým se bavíme, anebo ti, co přispívají na náš Facebook nebo WhatsApp, tak nějaký ten vroubek vždycky mají. A i když je to tak dlouho od té školy, tak si to všichni pamatujeme. To nespravedlivost.
1: No, já třeba pamatuju velké hvězdy, že pop music, které propadaly ze zpěvu a vylučovaly je ze sboru a podobně, jo, takže no, pak čas ukáže, že?
0: Čas ukáže, přesně.
1: Všecko je jinak.
0: Jako držíme vám pěsti při vysvědčení dneska, ale stejně čas ukáže.
1: Čas ukáže.
0: No a ukáže i Aleš Škubal teď po 9. na rádiu Čas, nejenom teda své úžasné schopnosti, ale taky další slovo, tajemné věty v rámci Megaléta.
1: Určitě, vyvalím to ven, takže se na to počkejte. Zkusím, třeba jo, překvapím a zkusím. Jdeme na aktuální zprávy s Honzou Gavelčíkem a bude 9.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byla Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídali jsme si o nových projektech v zoologické zahradě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Vážná nehoda se řeší ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku v ulici Dlouhé. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Záchranáři zasahují u Starého Města na Uhersko-Hradišťsku. Naklaďák tu srazil chodce. Nehoda nás potrápí taky u obce Březí na Břeclavsku. Na výjezdu na Mikulov bourala dvě osobní auta a zdržíme se i v Brně v ulici Milíčově. Tady před tunelem stojí odstavené nákladní auto.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
15: Na více než polovině měřících stanic včera padly teplotní rekordy. V Ostravě má vzniknout nový luxusní hotel. Fotbalový útočník Šik končí s reprezentační kariérou. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku padaly teplotní rekordy. Meteorologové je včera podle televize LTV Plus naměřili na více než polovině dlouhodobě měřících stanic. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty podle předpovědi přiblíží 40 stupňům.
12: Morava aktuálně.
15: Ostrava nabídne další místo k ubytování. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Vzniknout by tu měl minimálně 4hvězdičkový hotel. Pořadatelé akcí často upozorňují, že hotelové kapacity v krajském městě chybí. V Olomouckém kraji začalo hlasování o nejoblíbenější typy na výlet, zážitkové programy nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Knajblová.
16: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem, všude zní sníh výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Vaše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. Je to poděkování i motivace do dalších let.
15: Svůj hlas můžete poslat favoritům až do konce července na webu cenykraje.cz.
12: Rádio Čas Sport.
15: Fotbalový útočník Patrik Šik končí s reprezentační kariérou. Oznámil to po vyřazení nároďáku na mistrovství světa v Americe už po skupině. Český fotbal má podle něho navíc a potřebuje změnit řadu věcí. Taky dnešek bude tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by po celý den měla být jasná až skoro jasná a naměříme 31 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po deváté pokračuje páteční, teď už dopoledne na Rádio Čas.

0: stavu scházej.
1: Hity, které milujete.

0: Ano, je tady den D pro studenty školáky, tedy školou povinné, startují prázdniny, ať stojí za to. A tak víte co, přidejte se na naše téma a napište, jestli jste někdy dostali na vízo takovou tu nespravedlivou známku. Prostě se na vás někdo vyřádil a ta známka tam prostě na tom vízu neměla být. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, tady se rozdává vysvědčení, no a vzpomínáme také na školu. Takže zazpomínejte s námi na školu, přidejte třeba nějaký příběh. Od Aleše Šklubala skvělý start prázdnin, možná dovolený, kizity, které milujete. A když už jsem mluvil o škole, tak si neodpustím jednu školní hlášku.
1: Já myslím, že si musíme přiznat, že ten prospěch nemáme takový, jak jsme si slibovali, ale já bych to neviděl, takže...
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dneska vysvědčení a právě známky patří mezi věci, no, na které vzpomínáme celý život, ať už jsou to ty jedničky nebo ty křivdy, na které se dneska ptáme. No a přiznejme si, že ta věta "tak to není fér" nám alespoň v hlavě zazněla několikrát. A tak se dneska ptáme, dostali jste někdy známku, která byla nespravedlivá? Prostě jste si říkali, ne, to tam nepatří, prostě to si nezasloužím, to je křivda. Tak pro vysvědčení si s námi jde Ilona a zážitek, jak tady vidím, je ze střední školy. Takže Ilono, ta křivda od vás.
1: Já jsem chodila do školy, co mělo zaměření na účetnictví, jako komerční střední škola, by to tak bylo. No a stalo se, že jsme měli zkoušku a kamarádce to nešlo to, i když jsem mi to vysvětlovala, tak potom z lítosti jsem ji nechala opisovat moji zkoušku. No a když byly výsledky, tak já jsem měla 5 a kamarádka 1. Tak jsem byla úplně naštvaná, tak jsem se šla jako promluvit s tím učitelem, jako co se stalo. A já ještě úplně naivně jsem řekla, když máme úplně stejné zkoušky, jak to, že Karina má 1 a já 5. Mi řekl, no přesně tak. Protože vy jste ji nechala opisovat, tak kamarádka má tu známku, co vy jste si přala a vy máte její 5. A bylo vyřešeno. Tak jsem propadla a jsem měla asi životní lekce, protože od té doby jsem řekla a už nic. Každý ať si pomůže, jak může, protože celé léto pak jsem se musela učit, abych dělala opět opravnou zkoušku. Tak, takové zkušenosti mám. Bylo to sice nespravedlivé, ale zavinila jsem si to sama na druhou stranu. Tak jo, mějte se krásně.
0: Ilono, moc děkujeme, já tomu říkám, za dobrotu na žebrotu. Že jo, komu se to alespoň jednou nestalo. Dostali jste někdy na vysvědčení nespravedlivou známku, takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Tady to s námi můžete rozdýchat. Tak pište, já hraju a hraju hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
6: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
6: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
6: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomouc.regioncard.cz.
3: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
7: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
8: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
7: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Rádio Čas.

0: své. Teď o co odpoledne budeme hrát. Máme tady pro vás, pro někoho, kdo to vyhraje, dva lupeny na Brod 1995 a tady Činasky, Horký že slíže, Janek Ledecký, Kapitán Demo, Trautenberg, tahle akce bude bavit a vy na ní budete s rádiem čas. Tak ještě platí datum 22.8. je to areál na Kutilce, Český Brod. Štěstí ve hře a rádio času ucha, ať to máte doma. Teď hity, které milujete a říkám si, co takhle na chviličku si odskočit na našeho dobrého rána. Hrálo se víš, nevíš, tak schutí do toho s námi, s ranní dvojkou.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: No a krásně se nám to sešlo, protože dneska, 26. června, máme Světový den chladicích technologií. No a má připomenout právě význam klimatizací a toho všeho, co v těchto vedrech prostě potřebujeme. A v této souvislosti se zeptám, kdy se začala na světě prodávat první lednička. Ve kterém to bylo roce, zkuste si tipnout.
4: Tak to vím úplně přesně. No nevím, jajky.
5: No pozor, jako já mám pocit, že jako přišla elektrika a už začaly nějaké pokusy, tak jako klidně i puf, jako nějaký ten starý typ 1905 možná už.
4: Jo, mě napadlo teda až 1950, ale ale já souhlasím s Ráďou, on je zběhlejší v té
3: 1905 říkáš.
5: Jako mám pocit, že prostě s elektrikou dělali nějaké první pokusy určitě, takže jako no.
3: No, chtěl jsem říct, abyste byli v rozmezí aspoň 5 let, ale taky tak si cinkni, protože to bylo v roce 1911. No. V roce 1906 se ve francouzském Le Mans jela první Grand Prix svého druhu. A já se zeptám, ve Francii, které tři známé značky aut se prodávají?
5: Renault.
3: Ano, ještě dvě.
5: Fiat Italia. Mhm. Jo, takže Renault, Peugeot.
3: Ano.
5: A ještě jedno, tak aspoň první písmeno nám dej.
3: No, tak třeba co?
4: Citroën.
3: Jo! V kterém roce byla zavedena povinná školní docházka a v čem spočívala?
5: No tak dejme tomu tak 1760 něco.
3: 1774,
4: aha.
3: To je jako ten čárový kód, ale o 200 let. V čem spočívala ta školní docházka, jak staré děti a jak dlouho museli chodit do školy?
4: Na maximálně 5 si myslím, že to bylo.
5: 5-6 let mám.
3: Maximálně 6 let a od kolika ti let?
4: Od nějakých...
5: 7.
3: Od 6. Ale šlo vám to krásně, jsem rád, že jsem dneska po dlouhé době nebyl v roli zkoušeného a bylo to úžasné.
5: Ale
3: zatleskejte si.
5: Spocení, takový nějaký ulepkaný. Jak
4: to jako úplně nešlo dneska.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Taky dnešek je tropický, počasí opět láká k vodě. Odpoledne by měla být obloha jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 31 do 35 stupňů.
2: Rádio Čas. Hit.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Přijďte zažít den historie, rytířská klání a také hry na náměstí Republiky v Havířově. Tuto sobotu od 11 hodin se můžete těšit na šermíře, rytíře v plátové zbroji na koních, dobová řemesla, tábor rytířů, dobové hry pro děti a dospělé, ukázky dravců, historických zbraní, dobový kolotoč, alchymisty, písaře, malování na obličej, tvořivé dílničky a mnoho dalšího. Vstup je tady zdarma. Tady se rozhodně budete bavit a s celou rodinou, takže si to užijte. Skvělé zážitky, ty první prázdninové. No a bavit budou také z rádia Čas dál hity, které milujete.
0: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
3: Hity, které milujete.
4: Čas. Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Viniem léto každý den.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Za chviličku to na Rádio Čas bude cinkat penězi. Někdo z vás otevře skřítku v box a vytáhne z něj peníze. Na prázdniny, dovolené, ano, to bude průvan v peněžence. Takže ať je toho co jak nejvíce, od Aleše Škobala vydařený skoro už první prázdninový den. No a s Honzou Gabelčíkem teď jdeme na čerstvé zprávy. Bude 10.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohody domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Stále se můžeme zdržet ve Velkých Pavlovicích na Břeclavskou v ulici Dlouhé. Stala se tu vážná nehoda. Osobní auto srazilo motorkáře. Problémy můžou být taky v Brně v ulici Milíčově. Tady stojí odstavené nákladní auto před tunelem. A zdržíme se i na dálnici D1 v Ostravě. Na výjezdu na Bohumín se jezdí pouze v jednom místním pruhu. Stejně tak v opačném směru, buďte opatrní.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Za benzín a naftu dneska dáme méně. Zimní stadion v Karviné čeká velká proměna. Hokejbalistky rozdrtily v Ostravě Velkou Británii 17-0. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Za pohonné hmoty teď platíme méně. Maximální povolená cena nafty u čerpacích stanic dnes zlevňuje o dalších 9 haléřů na 630 korun a 22 haléřů za litr. Benzín je pak levnější o 12 haléřů a stojí 40 korun a 42 haléřů.
5: Morava aktuál.
4: Karviná se dočká nového multifunkčního sportovního areálu. Místní zimní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu anebo posilovnu, říká náměstek primátora Andřej Bizoň.
6: Tribuna na zimním stadionu pojme až 7000 diváků, což je obrovská výhoda. Uvažujeme například o tom, že by se zde hrály finálové zápasy hazenkařské ligy HCB nebo i utkání evropských soutěží. To dnes není možné. Stávající hala pojme 2000 lidí. Tímto bychom dopřáli možnost zaplnit při zápasech ještě více míst.
4: Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova je před příchodem dalších vln veder v dobré kvalitě. Podle posledních měření odpovídá z 5bodové škály stupnici 1 a lidé se v ní můžou koupat bez obav. A stejné to je i v jezerech Poděbrady.
5: Rádio Čas, sport.
4: České hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále budou hrát od 20:15 proti Slovensku. Taky dnešní odpoledne bude tropické, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude jasná až skoro jasná a naměříme 31 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
7: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
8: Tak tolik dnešní víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádio Čas.
7: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v dobré ráno Moravo mezi 6 a 9 se těšíme.
5: Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

0: Radio
1: But
0: Čas.
1: You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.
0: Hity, které milujete.
2: Čas. Radio Čas. La, la, ten kluk mi moje.
0: Hity, které milujete.
2: Milujete.
0: Radio Čas.

0: Pátek, ano, brána k víkendu, poslední den pracovního týdne, ale také pozor, den, který startuje prázdniny, ty 2 měsíce volna bych si zopáknul. Ale víte co, prázdniny, ano, co si budeme dovolené, to je průvan v peněžence a tak třeba na dovolené by mohl přispět skřítek. Za chviličku si o jeho poklad zahrajeme, hlídejte si výzvu, co kdyby to vyšlo, že jo? Každá kačka se počítá. Teď už je s vámi zase Aleš Šklubal a ať už na prázdniny, dovolené, do práce, já nevím, na cesty, prostě všude, kde nás teď ladíte, posílám hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Vaškův poklad na Rádiu Čas.
1: 1000 a třeba za minutu, proč ne, že jo, pojďte vydělávat se skřídkami Rádia Čas. Takže dneska pátý z vás, kdo se teď dovolá ke mně do studia na 77 66 12 800 hraje. Držím palce, ať to vyjde.

0: Jsem vzpomenul, prázdniny, to je vítr v peněžence, každá kačka se počítá, tak třeba na prázdniny a dovolenou přispěje teď skřítek. Kdo se dovolal jako pátý? Halo, halo?
1: Čárka z Kovařic, dobrý den.
0: Čárko, zdravím, už máte dětě na prázdninách?
1: Ne, mám je doma.
0: Máte je doma, takže ještě ne škola?
1: Škola, ale už jsou teda jako doma z vysvědčení. Už,
0: jo, a jaké bylo vysvědčení?
1: Jo. Tam jedničky měla.
0: Wow, která třída?
1: Druhá
0: třída. Takže dovolená, prázdniny, to bude průvan peněžence. Já jsem zmínil, že byste si mohla nějaké kačky vytáhnout právě na prázdniny pro děti třeba. Tak půjdeme do toho.
1: Ano.
0: Jak až budete mířit vysoko?
1: Nevím.
0: Dobře, já vás budu posuzovat, budu, no ne, že bych řekl napovídat, ale zkusíme to dát dohromady. Takže držím palce, otevírám box.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Ta stovka tam je vždycky, takže to je na to kafe. Šárko, jedeme dál.
1: Ano.
0: Jedeme dál.
2: 200.
0: 200 tam jsou.
1: Aha.
0: Tak co, 3.
1: Jo.
0: Jo, dáme 300 na prázdniny.
2: 300.
0: 300. A už taková dáme cukrárna. 4. Dáme 4.
2: 400.
0: Tak to už je i oběd.
1: Dáme 5.
0: Dáme 5.
2: 500.
1: Tak ještě dáme 6.
0: Ještě dáme 600. Prázdniny jsou drahé.
1: Dáme.
0: Dáme tu 7, šťastnou, nešťastnou.
2: 700.
0: Šťastnou, 700 korun tam je.
1: Tak zkusíme ještě 8.
0: 8 zkusíme.
2: 800.
0: A je tam. Šárko, máte 800 korun na prázdně.
1: A zůstaneme u nich.
0: Jo, jo. Tak sválně pojďme vyzkoušet. Byla by tam 1000.
2: 1000.
0: Byla by tam 1000. Byly by tam 2000.
2: 2000.
0: A byly by tam 3. Jo. Ne, ne. Troječka už by tam nebyla, ale...
2: Nemáš nic.
0: I těch 800, že jo, stačí? Na prázdně.
1: Stačí.
0: Takže, Šárko, posíláme včetně dárkového balíčku od Investony. Krásné prázdniny. Zdravím i tu malou vedle vás. Užívejte si to. Naslyšenou.
1: Děkujem, naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Otevírám výherní box.
4: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
4: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
4: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Rádiu
4: Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
10: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
11: Pomozte i vy.
10: Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
11: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
12: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
13: Rádio Čas. Hity, které

0: Dneska vysvědčení start prázdnin a já vždycky říkám hurá, vyčistit hlavu. Možná budu apelovat teď na šoféry, dávejte dneska pozor, přece jenom děti budou mít v hlavě už prázdniny a třeba už méně tu červenou na semaforu, takže opatrně. No a protože startují prázdniny, tak tahle akce je třeba pro vás, odstartuje.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: A tohle určitě bude bavit, přijďte zahájit prázdniny do areálu Skalka Ostrava. Akce dneska od 12 hodin a na místě náš časácký promotým. Se sluníčkem bude tady také vystoupení Majoretek, jízda na Puníkovi, komentovaná prohlídka zoo, tady to voní prvními prázdninovými zážitky. Řekněte rodičům, já nevím, babičkám, dědečkům a zastavte se, protože tady bude fajn. No a možná pro vás báječný start do těch dvou měsíců volna. Teď jedeme dál, hity, které milujete a i o prázdninách samozřejmě. Budeme s vámi, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešek je tropický, počasí opět laká k vodě. Odpoledne by měla být obloha jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 31 do 35 stupňů.
3: Rádio Čas.

0: taky, to tady den D, dneska den vysvědčení, start prázdnin, už vidím školáky, jak no, hodí tu tašku do koutu a za ty dva měsíce potom, že jo, ano, úplně vyčištěná hlava a jdeme zpátky do školy, budeme se těšit na ty kamarády v lavici, ale teď jsou dva měsíce před námi a já bych to trošku možná zmapoval, proč tomu vůbec došlo. Takže císařovna Marie Terezie, tato panovnice, zavedla v roce 1774, ona za to může, povinnou školní docházku, no a zároveň bylo třeba nějak tedy žáky, studenty oceňovat za to, jak tu učební látku studenti zvládají, takže samozřejmě vysvědčení a to hodnocení před tabulí. Jinak se hodnotila také píle, jak tady vidím, a aktivita ve škole. No a k tomu tady mám i takovou, je tady dlouhý výčet toho, jak se učili slavní lidé a já bych vzal třeba jednou úplně za všechny a ten slavný fyzik a slavný člověk se jmenoval Albert Einstein. On propadal z matematiky, ale tohle to není pravda. Tady je příčina téhleté legendy, teda změna známkování, ke které došlo, když se rodinka stěhovala po různých zemích, tedy do zemí, kde ta pětka znamenala výborný. Proto došlo k téhleté nepravdě. Tak já školákům, pokud možno, přeju nejen pohodový den, také skvělé prázdniny a na prázdniny. Samozřejmě počítejte s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete, ať jsou i o prázdninách všude kolem vás.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídali jsme si o nových projektech v zoologické zahradě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
8: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
9: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
10: Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
11: Rádio

Vysvědčení rozdáno, prázdniny startují a tak ať je volno a dovolené podle našeho gusta, prostě ať nám to vyjde. Hotel Šeškobala, hezké dopoledne i dobrou chuť k obědovce. Za chviličku hrajeme o obědy do vaší firmy. Teď ale nejnovější zprávy s Honzou Gabelčíkem a pohled na hodiny. Za 4 minutky je tady 11.

0: Jablíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. V Ostravě se aktuálně můžeme zdržet na Mariánskohorské ulici. Ve směru do centra města se můžou tvořit kolony, a to před jirskou osadou. Problémy jsou taky na dálnici D1, na trase Ostrava-Bohumín. V obou směrech se tady jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: V neděli namíříme až 40 stupňů. V některých nádržích na severní Moravě se už začíná kazit voda. Fotbalový útočník Šik končí s reprezentační kariérou. Dobré páteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zasáhnou extrémně vysoké teploty. Meteorologové na neděli předpovídají 40 stupňů. Měl by to být vrchol tropických veder. Z kraje příštího týdne už se mírně ochladí. Teplotní rekordy aktuálně padají po celé Evropě.
2: Morava aktuálně.
1: V několika vodních nádržích v Moravskoslezském kraji už je zhoršená kvalita vody. Jde o rybníky v Edrovicích a Bohušově na Bruntálsku a vodní nádrže Údolí Mladých v Bílovci na Novojičínsku a v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Vsetín pokračuje v zlepšování prostoru pro veřejnost. Aktuálně je schválen manuál na označování provozoven a reklamy města. Více nám řekla mluvčí Jana Rašková.
3: Chceme, aby veřejný prostor na Vsetíně působil přívětivěji, přehledněji a atraktivněji pro obyvatele i návštěvníky. Nejde o zákaz reklamy, ale o její kultivaci. Přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovala charakter veřejného prostoru.
2: Rádio Čas Sport.
1: Fotbalový útočník Patrik Šik končí s reprezentační kariérou. Oznámil to po vyřazení nároďáku na mistrovství světa v Americe už po skupině. Český fotbal má podle něho navíc a potřebuje změnit řadu věcí. A taky dnešek bude tropický, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by celý den měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat až kolem 35 stupňů Celsia a o víkendu se bude dál oteplovat. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje páteční dopoledne ve společnosti Radia Čas.
2: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
4: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
5: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádio Čas.
4: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9 se těšíme.
2: Rádio

Letí to venku 100% léto, prázdniny, dovolené, ale i pomalu víkend. A tak si to všechno užijeme po svém. A protože je pomaličku čas obědu, tak jediný telefon a máte oběd z obědovky Rádia Čas. Pokud jste tedy s vaší firmou ve hře, určitě buďte ve střehu. Já vím, dneska ano, pátek, fofry, vysvědčení a tak dále, chceme být brzy doma. Ale přece jenom jo, tohle se vyplatí, takže vonavá pizza přistane někomu z vás ve vaší firmě. Pro vás i pro vaše kolegy. Hotel Šeško byla skvělé letní prázdninové dopoledne a všude kolem vás dál hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

0: Dneska den vysvědčení a taková startovní čára prázdnin a tak i já se z Rádia Čas ptám, co vy a vysvědčení, bylo na něm něco takového nespravedlivého, křivda? Píše Pavla a Pavla napsala, tak já mám příhodu ze základky. Učitelka tělocviku mi dala na vysvědčení v 9. třídě 3 z tělocviku se slovy Pavlo, si tlustá, nikdy to lepší známka nebude. Tak to určitě zamrzí. Máme tady příběh Romana, na vysvědčení jsem nikdy špatnou známku nedostal, akorát jsem na konci roku dostal sprda od tělocvikáře, že mi nejdou míčové hry, což nechápu, protože jsem byl dost zrakově postižený. Taky tohle to určitě zamrzí, ale každopádně rozepište se Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, dneska je vysvědčení, tak napište, jaká ta nespravedlivost byla na tom vašem. Tak a já ke všemu, co děláte a dělat budete, přidám z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
2: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě 2 dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
4: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
5: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
6: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ono, co si budeme, sezona plavek je tady venku krásně, jako na Karibiku, jako kdybychom byli v nějaké přímořské destinaci. A tak budeme apelovat na tu šik postavu. Já mám pro vás tip, každou středu od 16.55 se můžete těšit na sérii videopodcastu s předním českým odborníkem na léčbu obezity a je to doktor Evžen Machytka. V repríze potom vždy v sobotu, to znamená i zítra ve 14 hodin. Tohle je třeba cesta k té lepší postavě a hlavně bez toho jojo efektu. Za chviličku rozjedu obědovku Rádia Čas, takže držím palce, k tomu i muzika, hity, které milujete. A ještě mám pro vás tipy, možná využijete.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Přijďte zažít den historie, rytířská klání a také hry na náměstí Republiky v Havířově. Tuto sobotu od 11 hodin se můžete těšit na šermíře, rytíře v plátové zbroji na koních, dobová řemesla, tábor rytířů, dobové hry pro děti a dospělé, ukázky dravců, historických zbraní, dobový kolotoč, alchymisty, písaře, malování na obličej, tvořivé dílničky a mnoho dalšího. Vstup je tady zdarma. Tady se rozhodně budete bavit a s celou rodinou, takže si to užijte. Skvělé zážitky, ty první prázdninové. No a bavit budou také z Rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešek je tropický, počasí opět láká k vodě. Odpoledne by měla být obloha jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 31 do 35 stupňů.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Ano, je to tak, dneska servírujeme oběd do vaší firmy z obědovky Rádia Čas, takže dobrou chuť, věřím, že i přes to horko za okny se pizzu vychutnáte, anebo poukaz použijete třeba příští týden, už má i sprchnout, takže to se bude takové těžší jídlo lépe vaštět. Na telefonu by teď nebo za chviličku měl být Jirka, tak já to jdu vyzkoušet a dovolat snad, to vyjde při pátku. 7, 2, 5, 8, 7 a ještě 7. U mě všechno v pořádku, teď ještě, aby Jirka na druhé straně vzal telefon. No a byla z toho pizza do firmy. Jirko, úplně super, Aleš Šklubal, Rádio Čas, obědovka, zdravím.

0: Jirko, trošku se špatně slyšíme. Nevím, jestli jste mimo signál trošičku. Mám takový pocit, že z toho skoro nic nebude. Jirko, slyšíme se. Vy mě slyšíte asi dobře. Jirko, já mám pro vás obědovku. Ne. Tak tohle asi ne. Já to zkusím ještě jednou vytočit, ale pravděpodobně z toho telefonu nic nebude. Tak já to zkusím ještě jednou. Takže jedu 7, 2, 5, 8 a ještě 7, 6, 5. Takže po druhé, možná bude lepší signál, možná se domluvíme. Ještě aby Jirka tady zvedl telefon na druhé straně, když to poprvé nevyšlo. Říká si, kdo mi asi tak volá, kdo mě otravuje v pátek. Ne. Takže já to nevidím, i to se stane, i ten signál někdy slabší, i z toho rozhovoru, že na druhé straně nemůžete vyčíst, kdo vám volá, třeba jsme se neslyšeli a tak obědovka pro dnešek padá. Nedá se nic dělat, pokud v obědovce ještě nejste s vaší firmou, tak potom je to jednoduché, stačí se zaregistrovat přes naše webovky, tam je úplně všechno černé na bílém, tuším, že to zabere 3-4 minutky, jste ve hře a třeba zítra je víkend, ale v pondělí už budu volat do vaší firmy. Tak jo, já přeju, pokud už si teď něco dáváte k obědu, dobrou chuť, ať to všechno šmakuje, včetně hitů, které milujete. Tady od nás z Rádia Čas.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
8: Nákupní centrum Géčko.
9: Akce pro všechny hudební nadšence je opět tady. Již tento pátek a sobotu pro vás pořádáme Vinyl Fest. Jedinečná příležitost nákupu či směny výjimečných hudebních kousků, vinylových LP desek, CDček i DVDček. V nabídce jsou i přehrávací zařízení k vinylovým deskám, nebo můžete využít vyčištění vašich vinylových historických skvostů v ultrazvukové čističce. Setkání

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Tak jasné, že tady je 12. hodina, budeme se střídat se mnou ve studiu už Majky a já se budu hlavně ptát na počasí, dá se to vydržet za okny.
1: Krásné poledne, ahoj. No já jsem byl teďka asi několik kilometrů ve výšce a tam jo, bylo takhle. Fajně, tam to bylo 18 stupňů, takže to bylo v pohodě. No. Přistál jsem před chvilkou na letišti v Mošnově, tady už je to horší venku.
0: Je to horší, věřím a dneska takhle, já se přiznám, že budu hrát jaksi od 6 hodina. Nevím, co to se mnou dělá, nevím, kdo tam přijde, protože se asi upečeme všichni.
1: Je to náročné, co si budeme, je to náročné, no.
0: Ale dnešní téma, takové krásné, protože dneska se rozdává vysvědčení. Měl jsi nějakou křivdu na vysvědčení, pomstil jsi?
1: Na vysvědčení asi ne, to si nevzpomínám, ale vzpomínám si třeba při testu, že jsme seděli vedle sebe s kamarádem a nevím, jestli kolega, ale já už jsem měl hotový test a tak jsme se začali povídat a dostali jsme oba kouly, jenom kvůli tomu, že už jsme měli hotovo, ale že jsme si povídali, tak to jsem se cítil ukřivděně, byť to nebylo nic kontrolované a myslím si, že by to nebyla koule, no, tak to jo, to jsou takové zážitky, no, ještě ze základky.
0: Tak to není hezké. Každopádně ta debata právě o vysvědčení je dlouhá, takže pust se do toho. Pokračuji v tom dál. Každopádně já teďka už jdu na aktuální zprávy Rádia Čas s Marcelou Fabiánovou a bude pravé poledne.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S Víniem léto každý den.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. Ve Vítkovicích na Halasově ulici se srazilo osobní auto s nákladákem a v městské části Jih na výjezdu z Pavlovovy na Výškovickou ulici havarovala dodávka a osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Prezident oznámil termín letošních voleb. V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení a Mikulov opravil návrší Kozího hrádku. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října, a to společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb pak bude 16. a 17. října. O termínu voleb dnes rozhodl prezident Petr Pavel. Na odevzdání kandidátních listin budou mít volební formace nebo nezávislí kandidáti čas do úterý 4. srpna.
2: Morava aktuálně.
4: V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který teď slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
5: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stala 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
4: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. Mikulov po letech plánování otevírá opravené návrší pod Kozím hrádkem. Oblíbené výhledové místo nabízí nové dlážděné cesty, lavičky k odpočinku i čerstvě vysazenou zeleň. Návštěvníci tady najdou i poeziomat. Hlavním cílem úprav bylo ekologické zadržení dešťové vody v krajině.
2: Rádio Čas, sport.
4: A české hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále pak budou hrát od 20 hodin a 15 minut proti Slovensku. Sobota bude opravdu tropická. Čekáme slunce.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
1: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
2: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádiu Čas.
1: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v dobré ráno Moravo mezi 6 a 9 se těšíme.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas.

Páteční odpoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli opět se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě také se skvělou muzikou. Hity, které milujete, ty připravuju i do dalších minut. No a podíváme se na takovou zajímavou studii, která tvrdí, že zamilovanost má podobné projevy jako OCD. O tom za chviličku také si řekneme, jak dneska ještě budeme soutěžit a nadělovat. Teď už ale muzika. Jsme rádi.

0: Pátku vám dělá Rádio Čas a možná jste to někdy zažili, poznáte někoho nového a najednou se přistihnete, že na něj myslíte cestou do práce, při obědě, třeba i večer před spaním a každých 5 minut kontrolujete telefon, jestli náhodou nepřišla nějaká ta zpráva. No, co je zajímavé, tak podle výzkumu to není jen vaše představivost, ale v prvních fázích zamilovanosti totiž mozek funguje trochu jinak než obvykle. Některé jeho reakce se dokonce podobají tomu, co vědci pozorují u lidí s obsedantně kompulzivní poruchou. Proto si pořád dokola přehráváme společné rozhovory nebo přemýšlíme, co asi ten druhý právě dělá. No zkrátka jasně, krásná první fáze zamilovanosti. No ale než se začnete bát, že je s vámi něco špatně, tak je dobré dodat, že zamilovanost rozhodně není žádná nemoc ani porucha. Je to přirozený biologický proces, který nám pomáhá vytvořit silné pouto s druhým člověkem. Takže pokud teď na někoho nemůžete přestat myslet, možná za to tentokrát opravdu nemůžete a zařídila to sama příroda. My v éteru Rádia Čas budeme ještě dneska soutěžit, víkendy před námi a vy si můžete vydělat nějaké penízky, jak to povím za chvilku.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
11: To se ještě domluvíme.
12: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
13: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
12: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
13: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
14: Cashpoint. Rychlá směna balut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. cashpoint.cz.
15: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a pro mnohé z vás, z nás, pro ty, kteří máte doma malé ratolesti, tak začínají právě dnešním dnem prázdniny a pokud přemýšlíte, kam je jít oslavit a kde je pořádně zahájit, tak my zveme do Skalka Family Parku, kde se mimo jiné na dnešní akci zahájení prázdnin nachází také tým Rádia Čas a já jsem v tuto chvíli ve spojení s naší kolegyní Zuzkou. Krásné odpoledne, ahoj!
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak Zuzi, jak to tam vypadá a na co všechno se posluchači, kteří vyrazí, mohou těšit?
1: Vypadá tady nádherně, je tu plno, krásné počasí a posluchači se můžou těšit samozřejmě na náš stánek Rádia Čas, kde máme různé hry, ale samozřejmě to máme i zipline, ale je tu dokonce i osvěžení, takže je to fajn.
0: Ano, osvěžení rozhodně důležité. Od kdy do kdy se tam posluchači mohou vydat?
1: No, tak tady my jsme od 12 do 18 hodin a myslím, že to je dobré otevřené déle, nějaké 8 hodiny večerní.
0: Ano, děkuji moc krát, krom toho mimo jiné také vystoupení Majoretek, jízda na Poníkovi, komentovaná prohlídka ZOO v 16 hodin 30 minut a mimo jiné, jak jsem mluvila o ziplinu, tak tam ještě 1+1 akce pro celý dnešek zdarma. Tak rozhodně doporučujeme vyrazit a Zuzi, tobě moc krát děkuji za rozhovor a ať ti to tam uteče, měj se krásně.
1: Děkujeme, ahoj, ahoj.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky dnešek je tropický, počasí opět láká k vodě. Odpoledne by měla být obloha jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 31 do 35 stupňů.
4: Hity, které milujete.

0: Megalétor Rádia Čas.
1: Léto udeřilo v plném proudu a my vás dostaneme na ty nejlepší akce a festivaly, které po celé léto budou probíhat. Každý všední den hrajeme a nadělujeme lístky a tento týden jsme rozdali lístky třeba Náladnou Čeladnou, Štěrkovnu Open Music, Marka Ztraceného a mnoho dalších a dneska tady pro vás máme dvě vstupenky na Brod 1995, což je festival v Českém Brodu, který bude probíhat 22. srpna. Vystoupí tady třeba Horký žeslíže, Janek Ledecký, Činasky, Trautenberg, Kapitán Demo a mnoho, mnoho dalších. A k tomu, abyste vyhráli, potřebujete dát dohromady výherní větu, která se skládá ze 4 slov. Dvě slova už jsme odhalili a ty první dvě zní poslouchám své. Jo, to jsou první dvě slova. Já v této, no, v příští hodince prozradím slovo další, třetí, tak pokud byste chtěli lístky vyhrát, tak rozhodně poslouchejte. No a samozřejmě také budeme soutěžit a nadělovat se skřítkem. Teď už ale muzika.
2: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku. Tento týden hrajeme o lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za necelé 2 minuty 13. hodina. Slovo si bere Marcelka. Míříme na cesty a čekají nás také zprávy. Řekneme si, že senátoři chtějí zrušit promlčení vražd.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Bruntálu na Květné ulici. Havarovala tady 2 osobní auta. V Ostravě před výjezdem z Místecké ve směru na Vítkovice se srazilo osobní auto s náklaďákem a nehoda náklaďáku a osobního auta stále komplikuje provoz v Ostravě Vítkovicích na Halasově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Senátoři chtějí zrušit promlčení vražd. Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení a Moravskoslezský kraj obsadil 4. místo na olympiádě dětí a mládeže. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vraždy by se v Česku už nemuseli promlčet. Skupina senátorů totiž navrhuje zrušit současnou 30-letou lhůtu, po které se případy definitivně odkládají. Podle nich už dnes kriminalisté díky testům DNA dokážou spolehlivě vyřešit i desítky let staré zločiny. Změna je klíčová hlavně pro pozůstalé rodiny obětí.
1: Morava aktuálně.
5: Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení. Zaměří se na města a obce. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
6: Dostupných nájemních bytů je ve Zlínském kraji stále nedostatek. Chceme motivovat obce, které se pouští do finančně náročných projektů, výstavby nájemního nebo sociálního bydlení. Každý nový byt v každé obci je pro nás důležitý, protože přispívá k tomu, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Toto je první krok a očekáváme, že v dalších kolech podpoříme další projekt.
5: Na tento program vyčlenilo hejtmanství 30 milionů korun. Moravskoslezský kraj obsadil skvělé 4. místo na olympiádě dětí a mládeže. Mladí reprezentanti vybojovali v Praze celkem 40 medailí, z toho 10 zlatých. Nejvíce se dařilo stolním tenistům a volejbalistům, kde zlato brali dívčí i chlapecké týmy. V celkovém hodnocení regionu pak zvítězila Praha před Jihomoravským a Středočeským krajem.
1: Rádio Čas, sport.
5: A českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v neděli v Paříži další závod v diamantové lize. 20-letá Manuel bude jedinou českou zástupkyní na mítingu. Po posledním diamantovém vystoupení v Oslu vyhrála v Ostravě zlatou tretru, pak se jí ale příliš nevydařil míting v Hengelu. Sobota bude tropická. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 32 do 37 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
7: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
8: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádio Čas.
7: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9 se těšíme.
1: Rádio.

které milujete. Hity, které milujete. Rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas, my vás za to samozřejmě obměňujeme, a to třeba soutěže, které tady pro vás máme, a soutěžit budeme právě teďka.
1: Skřítkův poklad na Rádio Čas.
0: Dnes a zároveň tento týden předposlední pokus si vyhrát nějaké peníze se skřítkem. V tuto chvíli otvírám linku sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte jako pátí v pořadí, tak máte šance soutěžit. A já pevně věřím, že budeme nadělovat.
1: Rádio Čas.

0: poslední pokus dneska a tento týden. A ono už jenom taková malá výhra je se k nám dovolat, protože jakmile padne výzva, tak to tady zvoní. A já se ptám, komu se to dneska podařilo?
1: Přesná Markéto ze Světa.
0: Markéto, krásné odpoledne. Už máte víkend nebo teprve
1: mám
0: přijde?
1: Mám pracovní.
0: Pracovní, takže ještě stále strávíte čas v práci.
1: Ano, je to tak.
0: Tak ať vám to rychle uteče. Ono je to možná i dobře, pokud tam máte klimatizaci, než někde v tom vedru.
1: To bohužel nemám, ale...
0: tak držím palce. Třeba uděláme radost aspoň nějak finančně. Jste připravená otevřít první boxy?
1: Ano, určitě, děkuju.
0: Tak nebudem to protahovat, pojďme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak na začátek máme jenom stovečku, stačí nám to nebo ne?
1: Ne, dál.
0: Pokračujeme dál, co druhý box?
2: 200.
0: Dvě stovky na kontě, co teď?
1: Dál, prosím.
0: Jdeme dál.
2: 300.
0: 300 tam ještě je, co teď?
1: Dál, prosím.
0: Dobře, čtvrtý box?
2: 400.
0: Dneska to jde docela pomalu, občas nám to hází vyšší částky už na začátek, snad to nebude nic znamenat, každopádně 400 máme, co teď?
1: Dál, prosím.
0: Jdeme dál, pátý box?
2: 500.
1: No.
0: To už je na nějaký oběd, ale je to na vás, může to tím skončit, ale nemusí.
1: Tak dneska jsou samé šestky, tak zkusíme ještě jednou.
0: Dobře, jdeme na šestý box?
2: 600.
0: 600 máme. To už nám stačí nebo ještě ne?
1: Tak ještě.
0: Dobře, jdeme na další box, sedmý.
2: 700.
0: 700, to už je pěkné. Jo, tak co teď, pokračujeme nebo ne?
1: No, to je dobrá otázka.
0: No je to na vás, já vám jako radit nemůžu, ale kdybych mohl, tak bych si řekl, že na zmrzku už to je.
1: Tak já to beru.
0: Dobře, tak... Gratuluju, 700 máme na kontě, penízky už jsou vaše, ty vám nikdo nevezme. A podíváme se, co by tam bylo dál?
1: Ani ne, děkuju.
0: Pojď, jakože byste byla naštvaná, jo?
1: Jo, tak mrzelo by to člověka.
0: Ale já to stejně pustím, jo? Já si myslím, že vás to mrzet nebude, protože další box by znamenal tohle. Takže jste vyhrála největší možnou částku, která teď u mě odpoledne byla možná. Já si myslím, že ten nejlepší možný výsledek.
1: Tak to je super.
0: Moc krát gratuluju, zůstaňte na telefonu, vyřešíme podrobnosti.
1: Děkuju,
3: na partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Naším pátečním hostem byla Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídali jsme si o nových projektech v zoologické zahradě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
7: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
8: Hity, které milujete. Radio Čas.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
13: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
12: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a opocené brouzdaliště.
13: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
12: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
14: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na artandlifeostrava.cz.
15: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
16: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
15: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
17: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
18: Obědovka Rádia Čas.
17: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
18: Když posloucháš, máš vyhráno.
17: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a dneska, protože se rozdává vysvědčení, nebo už spíše rozdávalo a prázdniny už odstartovaly, tak řešíme téma, jestli jste byli někdy ve škole nesprávně ohodnoceni. A spousta zajímavých a dosti i vtipných komentářů píšete na náš Facebook. Lenka napsala: ahoj, půjčila jsem spolužákovi, který seděl za mnou a byl to čtyřkař, připíjí jsem se gumu, za to mě fyzikář vyhodil ze třídy s tím, že opisuje, a dal mi pětku, i když jsem písemku měla skoro hotovou a navíc správně. Jo, to znám, něco podobného si vzpomínám také z mé základní školy. Mimo jiné Zdenka napsala: jednou, když nám soudruh učitel donesl opravené písemky a dostala jsem za tři, měli jsme psát opravu a protože jsem chybu nemohla najít, šla jsem se zeptat, co mám opravit. Učitel škrtl trojku a napsal dvojku. Znovu jsem se zeptala, kde mám chybu, že ji stále nemůžu najít. Podíval se na písemku, chvilku se zamyslel, škrtl dvojku a napsal jedničku. I takové příběhy se vám dějí, my jsme rádi, že s námi sdílíte, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas. Klidně můžete nahrávat i hlasovky 77 66 12 800. Teď se ale pojďme podívat na víkend, jaké bude zítra počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Sobota bude opět slunečná a tropická. Většinou čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 32 do 30.

Rádio Čas. Hity, které milujete. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Naše rádio vás dostane na ten nejlepší akce, které po celé léto budou probíhat nejenom tady v Česku, ale také za hranicemi. No a tento týden už jsme nadělovali Marka Ztraceného, Ladnou Čeladnou, Štěrkovnu Open Music a dnes tady máme pro vás lístky na Brod 95, což je festival v Českém Brodu. 28. srpna tady vystoupí Horký Žeslíže, Činasky, Janek Ledecký, Kapitán Demo a mnoho dalších skvělých interpretů. Akce, na kterou byste rozhodně měli vyrazit a s naším rádiem můžete úplně zadarmo. Stačí vám k tomu znát výherní větu, která se skládá ze 4 slov. Dvě už jsme prozradili a tím třetím slovem je slovo oblíbené. Takže třetí slovo do naší tenky, slovo oblíbené. A jakmile prozradíme to čtvrté a budete mít celou tenku, tak můžete volat sem k nám do studia. A pokud se dovoláte a prozradíte nám ji, tak lístky právě na Brod 95 jsou vaše. Tak držím palce.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
7: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku dá.
1: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas za 5 minut, 14. hodina. Slovo si teď bere Marcelka. Čekají nás zprávy. V těch si řekneme, že restaurace bojují o zákazníky.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Billa klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. Na Tišínské ulici se osobní auto srazilo s motorkou a na Plzeňské ulici před vodárnou ve směru ke křižovatce havarovala dvě osobní auta. A nehoda dvou vozidel také stále komplikuje provoz v Bruntálu na Květné ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Restaurace bojují o zákazníky. Ostrava ožila festivalem v ulicích a hasiči vydali výstrahu pro Olomoucký kraj. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České restaurace se snaží přilákat zákazníky. Téměř polovina z nich už nabízí věrnostní programy. Podle průzkumu se totiž hosté do restaurací s bonusovými systémy vracejí až o třetinu častěji. Jak uvádí televize Altáva Plus, mnohem více se také využívají digitální aplikace a umělá inteligence. Velkým lákadlem pro zákazníky ale stále zůstávají akce typu pátý oběd zdarma.
8: Morava aktuálně.
7: Ostrava Poruba se dnes odpoledne proměnila v jedno velké centrum pouličního umění, exotické hudby a nového cirkusu. Odstartovala tady populární pouliční akce Festival v ulicích. Hlavní třída, její vnitrobloky a přilehlá prostranství tak budou po dva dny patřit kultuře, setkávání a letní pohodě. A zve i náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
9: Festival v ulicích. Přijďte se určitě podívat. Čekají nás netradiční umělci, kteří jsou napříč kontinenty, od Austrálie, Ameriky, Afriky až tady po Evropu, takže samozřejmě to bude stát za to. Rozmanitost je obrovská a určitě něco dobrého k jídlu bude.
7: Celá akce je po dva dny pro návštěvníky zdarma. V Olomouckém kraji platí ode dneška přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Důvodem je mimořádné sucho a vlna veder, kvůli kterým hrozí extrémní riziko vzniku požáru. Na celém území kraje je zakázáno také používání pyrotechniky a pálení dřeva. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 15 000 korun.
8: Rádio Čas, sport.
7: A finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Hannah Klugmanovou. Karolínu Muchovou pak čeká ruská Anastázia Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Alexejem Popirinem a Jakub Menšík narazí na domácího Tobyho Samuela. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně. Sobota bude mimořádně horká. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 32 do 37 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
10: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
11: Tak tolik dnešní Víš, nevíš, a teď už je ty, které milujete na Rádio Čas.
10: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až po až přes časradio.cz, tak v dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9 se těšíme.
8: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

25. červnový den, posloucháte Rádio Čas společně se mnou s Mirkem Rašlem a dnešní den patří také zejména Adrianám a Adrianům, protože ti dnes slaví svátek. V éteru Rádio Čas za chviličku další hity, které milujete a mrkneme se také na to, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš a co nás čeká zítra v pořadu Jeste s rozumem. Teď už ale muzika.

0: připátku vám dělá Rádio Čas a v těchto vedrech je skvělé, když je někde klimatizace nebo když máme šanci dát si alespoň něco vychlazeného. A na to se podíváme také do dnešního ranního programu Víš nevíš, protože o tom byla řeč. A dokázali byste si třeba tipnout, kdy se začala prodávat první lednice? Pojďme se podívat na to, jak to zvládli naši ranní moderátoři.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: No a krásně se nám to sešlo, protože dneska, 26. června, máme Světový den chladicích technologií. No a má připomenout právě význam klimatizací a toho všeho, co v těchto vedrech prostě potřebujeme. A v této souvislosti se zeptám, kdy se začala na světě prodávat první lednička. Ve kterém to bylo roce, zkuste si tipnout.
3: Tak to vím úplně přesně. No nevím. Jajky.
4: No pozor, jako já mám pocit, že jako přišla elektrika a už začaly nějaké pokusy, tak jako klidně i puf, jako nějaký ty staré typy 1905 možná už.
3: Jo, mě napadlo teda až 1950, ale tak, ale já souhlasím s Ráďou, on je zběhlejší v té
2: 1905 říkáš.
4: Jako mám pocit, že prostě s elektrikou dělali nějaké první pokusy určitě, takže jako no.
2: No, chtěl jsem říct, abyste byli v rozmezí aspoň 5 let, ale taky tak si cinkni, protože to bylo v roce 1911. No. V roce 1906 se ve francouzském Le Mans jela první Grand Prix svého druhu. A já se zeptám, ve Francii, které tři známé značky aut se prodávají?
4: Renault.
2: Ano, ještě dvě.
4: Fiat Italie. Mhm. Jo, takže Renault, Peugeot.
2: Ano.
4: A ještě jedno, tak aspoň první písmeno nám dej.
2: No, tak třeba co?
3: Citroën.
2: Jo! V kterém roce byla zavedena povinná školní docházka a v čem spočívala?
4: No tak dejme tomu tak 1760 něco.
2: 1774.
3: Aha.
2: To je jako ten čárový kód, ale o 200 let. V čem spočívala ta školní docházka, jak staré děti a jak dlouho museli chodit do školy?
3: Na maximálně 5, si myslím, že
4: pět,
3: to bylo.
4: 5-6 let mám.
2: Maximálně 6 let a od kolika ti let?
3: Od nějakých...
4: 7.
2: Od 6. Ale šlo vám to krásně, jsem rád, že jsem dneska po dlouhé době nebyl v roli zkoušeného a bylo to úžasné.
4: Ale
2: zatleskejte si.
4: Spocený, takový nějaký uleptaný. Jak
3: to jako úplně nešlo dneska.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
9: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
10: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
11: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
12: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
11: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Páteční odpoledne s rádiem Čas a my se podíváme na zítřejší den, protože tak jako každou sobotu i zítra po 10. hodině a v neděli po 15. hodině v našem éteru odstartuje pořád Jeste s rozumem s Evčou Rigler. No a byť je takové vedro, tak chůze má své benefity a své dobré účinky a o tom taky bude řeč. Podrobnosti řekne Evča.
1: Obyčejné svižné procházky mají pro naše zdraví spoustu, ale spoustu benefitů. Jsou prevencí řady chronických onemocnění, no a bez nadsázky nám můžou prodloužit život. Chodit pěšky může kdokoliv, kdykoliv a v jakémkoliv věku. Klidně ráno po snídani, během dovolené, nebo hezky večer, romanticky u západu slunce. No a nespornou výhodou je i to, že k obyčejné procházce nepotřebujeme vůbec žádné speciální vybavení. Stačí pohodlné boty a chuť se jít projít. Jo a mimochodem, chůze taky posiluje imunitní systém a zlepšuje naše zažívání. Fyzickou aktivitou totiž podporujeme peristaltiku střev. A díky tomu dochází k rychlejšímu průchodu tráveniny tím naším zažívacím traktem. Takže zařaďte teď v létě pravidelné procházky do svého životního stylu, klidně i bosky v trávě, kolem vody nebo po lesních cestách a uvidíte, že vaše trávení bude šlapat jako hodinky.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Sobota bude opět slunečná a tropická. Většinou čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 32 do 37 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme kolem 29 stupňů.
4: Rádio Čas.

Páteční doprovod vám v tuto chvíli dělá Rádio Čas. Samozřejmě skvělá muzika a také spousta soutěží. Dneska ještě budeme nadělovat lupeny na Brod 1995 a také rozdávat peníze se skřítkem. Ale ještě předtím se pojďme podívat na dnešní téma, protože když se rozdávalo vysvědčení, tak řešíme, jestli jste byli někdy nesprávně ohodnoceni. A co si budeme, každý z nás si ze základky nebo ze střední nese nějaké ty bolístky. A na WhatsApp Rádia Čas mi napsal Tomáš. Na základce jsem dostal trojku z dějepisu, protože jsem se prý nenaučil jednu otázku. Jenže já ji uměl, učitelka se mě zeptala na úplně jinou kapitolu, než byla napsána na tabuli. Když jsem se ozval, řekla mi, že si alespoň procvičím i zbytek učiva. Nejlepší na tom bylo to, že o týden později uznala, že se opravdu spletla, ale známka už mi prý zůstane, protože život taky není vždycky spravedlivý. To zní docela krutě. No, nicméně, Tomáš pokračuje. Tenkrát mě to štvalo, dneska už se tomu směju a to je dobře. Tak dejte vědět i vy ostatní, jak jste to měli, jestli vzpomínáte na nějakou bolístku a nesprávné hodnocení. Já už ale posílám další muziku a za chviličku také hity, které milujete.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Nákupní centrum Géčko.
7: Akce pro všechny hudební nadšence je opět tady. Již tento pátek a sobotu pro vás pořádáme Vinyl Fest. Jedinečná příležitost nákupu či směny výjimečných hudebních kousků, vinylových LP desek, CDček i DVDček. V nabídce jsou i přehrávací zařízení k vinylovým deskám, nebo můžete využít vyčištění vašich vinylových historických skvostů v ultrazvukové čističce. Setkání pořádá spolek Šedivý vlci.
6: Nákupní centrum Géčko.
8: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: I krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, ale ještě předtím předám slovo Marcelce. Míříme na cesty a čekají nás také nejčerstvější zprávy. Jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. V Radvanicích na Těšínské ulici se srazilo osobní auto s motorkou a na Plzeňské před Vodárnou ve směru ke křižovatce havarovala dvě osobní auta. Komplikace v dopravě jsou také v Opavě na Olomoucké ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkou, a opatrnost se vyplatí také v Brně na Řečkovické ulici, kde policisté řeší nehodu dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Prezident oznámil termín letošních voleb. V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení a Mikulov opravil návrší Kozího hrádku. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října, a to společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb pak bude 16. a 17. října. O termínu voleb dnes rozhodl prezident Petr Pavel. Na odevzdání kandidátních listin budou mít volební formace nebo nezávislí kandidáti čas do úterý 4. srpna.
1: Morava aktuálně.
5: V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který teď slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
6: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stála 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
5: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. Mikulov po letech plánování otevírá opravené návrší pod Kozím hrádkem. Oblíbené výhledové místo nabízí nové dlážděné cesty, lavičky k odpočinku i čerstvě vysazenou zeleň. Návštěvníci tady najdou i poeziomat. Hlavním cílem úprav bylo ekologické zadržení dešťové vody v krajině.
1: Rádio Čas, sport.
5: A české hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále pak budou hrát od 20 hodin a 15 minut proti Slovensku.

0: s Radimem a Lenkou. Víš? Nevíš?
1: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
2: Tak tolik dnešní Víš? Nevíš? A teď už je ty, které milujete, na Rádiu Čas.
1: Ať už nás sladíte kdekoliv od Brna až po až přes časradio.cz, tak v dobré ráno Moravo mezi 6 a 9 se těšíme. Rádio

0: Přátelé, já dneska nemůžu začít jinak, než že to je venku hnus velebnosti. Jako řekněte mi, opravdu má někdo tohleto rád? To by mě upřímně zajímalo. Tak hele, když tak dejte vědět, jestli se v tomhletom opravdu někdo z našich posluchačů vyžívá. Nicméně věřím, že většina z vás ta horka přežíváte stejně jako my tady s kolegy. My jsme popravdě vděční za tu klimatizaci, kterou ve studiu máme, tak doufám, že ani vy se nenacházíte nikde v žádném extrémně vyhřátém prostředí. Každopádně nebojte, nejste v tom sami, vaříme se úplně všichni a při poslechu hitů, které milujete a rádiem Čas, to bude určitě mnohem lepší. K tomu dáme nějaké tipy na ochlazení, no a protože dneska dítka dostávala vysvědčení, tak se pověnujeme i jemu. No a teď typicky osvěžovací pecka, vodopád a Michael Schulte.
1: Hity, které milujete.

0: byli dalším hitem, který milujete na rádiu Čas. Mě to tady až tak jako ve studiu vzalo si zatrsat, tak jsem si vzpomněla, jak příšerně venku máme. No a hned mě to přešlo. Přátelé, dětem dneska bylo rozdáno vysvědčení a začínají jim tak dvouměsíční prázdniny. No a tak jsme to tomu dneska i uspůsobili v rámci dnešního téma, které se pochopitelně toho vysvědčení týká. To dneska dostalo mimochodem přes 1,5 milionu českých žáků a studentů. Já popravdě byla hodně překvapená, že těm dítkům začínají prázdniny už dneska, jo? Já mám totiž jako takový ukřivděný pocit z dětství, že my v té škole zkrátka museli smrdět do posledního dne. No ale, abychom se vrátili zpátky k téma dne. Dostali jste někdy na vysvědčení jako nějakou známku, kterou jste vnímali, jako že byla dána nespravedlivě? Opět si troufnu říct za sebe, že takovou nespravedlnost pocítil za své školní léta snad úplně každý. Tak dávejte vědět na WhatsApp Rádia Čas s číslem 776612800 a nebo pod facebookový příspěvek.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co, jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Čas. Radio Čas.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
0: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
7: Cashpoint. Rychlá směna valut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku Místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
8: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.čas.

0: nadcházejícím víkendu podle všeho padne v Česku historický teplotní rekord, kdy bude naměřeno 40 stupňů Celsia. No pro mě je to osobně teda zatím nepředstavitelné, abych pravdu řekla, a jsem sama zvědavá, jak to mé tělo bude vnímat, ale já mám, přátelé, jako takovou teorii, jo, věčný optimista, že my všichni, co to vedro jako přežíváme, tak si řekněme, že když už teďka zažijeme historicky nejvyšší teploty, tak pak všechno, co bude jako okolo třicítky nebo pod ní, už bude pro nás nemilovníky veder lážu plážu. No a protože je v těchto dnech obzvláště důležité dbát na hydrataci našich těl, tak měli bychom na to dbát samozřejmě teď o to více než kdy jindy. No a nejspíš vás stejně jako mě překvapí, kolik vody obsahují vlastně úplně běžné potraviny, které jsou dennodenní součástí našich jídelníčků. Tak na ně mrkneme za pár minut, ale teď už konkrétnější předpověď zítřejšího dne.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Sobota bude opět slunečná a tropická. Většinou čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 32 do 33.

0: Jste s rádiem Čas a pořád se mluví o tom, jak skvělé jsou na hydrataci v těchto letních dnech okurky, melouny, no ale už málo koho uslyšíte mluvit o tom, že na tomhle jako úplně nepřežijeme, co si budem. A potřebujeme taky, že jo, něco vydatnějšího, co nás zase jako úplně nezaplácá, ale zároveň nás to zasytí. No a řekli byste, přátelé, třeba, že takové brambory nebo vejce mají okolo 75% vody? Mě to hodně překvapilo, takže takový třeba letní oběd našich babiček, brambory s pažitkou a mlékem jsou perfektní lehkou letní volbou. Ani kuřecí maso není na tom o nic hůř, jenom je třeba s ním samozřejmě v těchto vedrech opatrně zacházet. A protože ty bílkoviny potřebujeme i v tropických dnech, tak i kvalitní jogurt je vhodným jídlem, stejně jako kefír. Tyhle potraviny se si představte, se blíží až téměř k 90% obsahy vody. No a nejlepší jsou pochopitelně vývary. Tak nezapomínejte během těchto dnů nejenže na pitný režim, ale také na jídlo, je to důležité pro naše normální fungování našeho organismu. A já myslím, že tento zvuk teďka budeme často slýchávat pro osvěžení. Ať už si dáte ledové kavčo, ledovou limču, tak hlavně nezapomeňte poctivě pít.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídali jsme si o nových projektech v zoologické zahradě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland. Každý den.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

0: Máme 4 minuty před 16. hodinou odpolední a tohle byla na vlnách Rádia Čas Adele. No, přátelé, aktuálně se nám rtutě teploměru hýbou mezi 32 až 35 stupně Celsia a to ve stínu, takže na sluníčku je pochopitelně mnohem více, ale nebojte, osvěžovat vás budu i nadále dalšími hity, které milujete a taky vás nejspíš překvapí nápoj, který je v horku ještě lepší než samotná voda. No, budete nejspíš překvapeni, stejně jako jsem byla já. Tak zůstaňte s námi a já myslím, že by po 16. mohlo dojít taky na soutěžení. Takže buďte připraveni, buďte na příjmech, Kiki Střelcová vás zdraví. Všude tam, kde nás ladíte v tomto horkém pátečním dni a přeju pohodový poslech.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné na Ostravské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda osobního vozidla a motorky komplikuje provoz také v Opavě na Olomoucké ulici a v Brně buďte opatrní na Řečkovické, kde policisté stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Senátoři chtějí zrušit promlčení vražd. Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení a Moravskoslezský kraj obsadil 4. místo na olympiádě dětí a mládeže. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vraždy by se v Česku už nemuseli promlčet. Skupina senátorů totiž navrhuje zrušit současnou 30-letou lhůtu, po které se případy definitivně odkládají. Podle nich už dnes kriminalisté díky testům DNA dokážou spolehlivě vyřešit i desítky let staré zločiny. Změna je klíčová hlavně pro pozůstalé rodiny obětí.
4: Morava aktuálně.
3: Zlínský kraj podpoří projekty přístupného bydlení. Zaměří se na města a obce. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
5: Dostupných nájemních bytů je ve Zlínském kraji stále nedostatek. Chceme motivovat obce, které se pouští do finančně náročných projektů, výstavby nájemního nebo sociálního bydlení. Každý nový byt v každé obci je pro nás důležitý, protože přispívá k tomu, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Toto je první krok a očekáváme, že v dalších kolech podpoříme další projekt.
3: Na tento program vyčlenilo hejtmanství 30 milionů korun. Moravskoslezský kraj obsadil skvělé 4. místo na olympiádě dětí a mládeže. Mladí reprezentanti vybojovali v Praze celkem 40 medailí, z toho 10 zlatých. Nejvíce se dařilo stolním tenistům a volejbalistům, kde zlato brali dívčí i chlapecké týmy. V celkovém hodnocení regionu pak zvítězila Praha před Jihomoravským a Středočeským krajem.
4: Rádio Čas, sport.
3: A českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel čeká v neděli v Paříži další závod v diamantové lize. 20-letá Manuel bude jedinou českou zástupkyní na mítingu. Po posledním diamantovém vystoupení v Oslu vyhrála v Ostravě zlatou tretru, pak se jí ale příliš nevydařil míting v Hengelu.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
1: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
2: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádiu Čas.
1: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v dobré ráno Moravo mezi 6 a 9 se těšíme.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Doufám, že i Luna vás příjemně osvěžila v dnešním horkém letním pátečním dnu s datem 26. června. Kiki Střelcová vás zdraví. No a přátelé, my dneska budeme hrát o skřítku v poklad, stejně jako tady ještě pro někoho z vás. Mám dva lístky na akci s názvem Brod 1995, který se koná, teda pravda, až za polovinou srpna, takže je času dost si zařídit třeba na tyto dny volno. No a taky tu cestu si nějak naplánovat, protože akce se koná až v Českém Brodě. Ale za to ty legendy, které tam vystoupí. Janek Ledecký, Činasky, Kapitán Demo, Trautenberg, Imodium a spousta dalších. Je se opravdu na co těšit. Jsou to vlastně dva dny, je to jeden den plný všeho možného, nejenom toho hudebního, ale taky doprovodného programu. Jedná se konkrétně o sobotu 22. srpna. No a proto, abyste se tam dostali úplně zadarmo, vám budu muset prozradit ještě poslední slovo chybějící do dnešní výherní skládanky v rámci Megaléta. Takže kdo už máte první tři slovíčka a čekáte na to poslední, tak ještě chvíli vydržte a já vám ho za pár minut prozradím. Teď už další muzika.

0: Víčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
5: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
4: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
5: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
4: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
7: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: úžasný Rick Astley na rádiu Čas.
1: Doplňujete, přátelé, ty tekutiny poctivě? No tak doplňujte, pěkně si teď srkněte něčeho příjemně osvěžujícího, ale zase nic extra ledového, ať to tělo nedostane šok. A řeknu vám jednu takovou jako překvapivou informaci týkající se toho pitného režimu. Víte o tom, že existuje ještě jeden nápoj, který je v horku k pití lepší než samotná voda? Co myslíte, že by to tak mohlo být? No asi budete hodně překvapeni, stejně jako byla já, ale odborníci přišli s tím, že hydrataci udrží déle než samotná voda obyčejné mléko. Ano, slyšíte správně, a to ať už to mléko klasické či jeho rostlinné varianty. No jak je to možné? Je to kvůli tomu, že mléko je bohaté na makroživiny a elektrolyty, které jsou vhodnými látkami ke správnému fungování našeho organismu. Takže jsme opět o toho, že když si dáte k letnímu obědu brambory s mlékem, o kterých jsme se tady bavili v minulé hodince, tak tělo tím dostatečně vyživíte. Radio Čas.
2: Hmm.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Sobota bude opět slunečná a tropická. Většinou čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 32 do

Já nevím, jak vy, já si nemůžu pomoct, ta znělka Megaléta je tak náramně osvěžující, no ale něco mi říká, že teď tady minimálně na lince Rádia Čas bude pěkně horko, stejně tak jako u vás všech, kteří byste chtěli do Českého Brodu 22. srpna letošního roku úplně zadarmo na festival Brod 1995.

0: Jet, kde vystoupí známé slavné partičky, jako je kapela Činasky, Horký žeslíže, Kapitán Demo, Janek Ledecký a spousta dalších. Takže přátelé, vám, jak vím, chybí poslední slovíčko do dnešní skládanky. A tím je slovo hity. Jak jednoduché, že jo? Hity, které milujete, hity, které se objevují právě i v dnešním závěrečném políčku dnešní výherní věty. No a pokud už máte v těchto chvílích větu složenou a měli byste mít, tak volejte linku 77 66 12 800 a pokud se mi dovoláte jako pátí v pořadí, lístky na Brod Festival budou vaše. Tak držím palce a přeju hodně štěstí.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: taky vlastně všichni ti, které jsme potřebovali, sešli, protože budeme soutěžit.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
0: A tím všichni rozumějte na Rádiu Čas mě a taky posluchače Pavla. Já zdravím, Pavle.
2: Ahoj.
0: Krásné odpoledne, tak co, jak zvládáte tyhle vedra?
2: No, pitný režim.
0: Pitný režim, tak to je důležité. Doufám, že někde i ve stínku zalezli.
2: Ano, doma.
0: Super, špica. A ještě mi povězte, když se tady dneska věnujeme tomu vysvědčení, které dítka dostávala, jak jste na tom byl vy? Byl jste někdy ohodnocen tak, že jste si říkal, že jste si to nezasloužil a měla tam být hezčí známka?
2: Spíš takový průměr.
0: Spíš takový průměr, a tak dobrá. Já děkuju za odpověď, no a ano. Teď tedy pojďme k tomu, od čeho tady teďka společně jsme. A to jsou dva lístky na festival Brod 1995. A víte, co po vás teď budu chtít?
2: Větu.
0: Ano, výherní. Poslouchal jste dneska od rána?
2: No, zhruba.
0: Zhruba, no tak to jsem zvědavá, co z vás vypadne, tak ať to nenatahujem, pojďte. Co jste si zapamatoval?
2: Poslouchám své oblíbené hity.
0: Poslouchám své oblíbené hity, jo? Jste si jistý správným zněním téhle věty?
2: Doufám.
0: A doufáte správně.
2: Okay. Děkuji.
0: No, Pavle, rádo se stalo. Dva lístky na Brod jsou vaše. Už jste tam někdy byl, nebo to bude vaše premiéra?
2: Právě, že nevím, půjdu poprvé.
0: Takže poprvé, tak já věřím, že si to užijete, ať už sebou vezmete kohokoliv, protože získáváte od Rádia Čas dva lístky. Já přeju, ať si to v tom srpnu náležitě užijete. No a vy mi hlavně teď zůstaňte na telefonu, ať si řekneme, kam lístky poputujou. A gratuluju.
2: Děkuji.
1: Megaléto Rádia Čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
9: Hity, které milujete.

0: Diamanty od Terezky Kernlové na rádiu Čas v závěru 16. No a já myslím, že určitě tenhle ten song zazní 10. října letošního roku v pražském Fóru Karlín, kde Tereza po dlouhé době plánuje vystoupit na svém velkolepém koncertu. No a my, přátelé, jdeme dále. Po 17. nás čeká ještě další soutěžní kolo, tentokrát v rámci Skřítkova pokladu, tak uvidíme, kolik se vám podaří odhalit tentokrát. A já posílám ještě jednu velkou gratulaci do Lounu, doufám, že se to teda tak skloňuje, do severozápadních Čech v Ústeckém kraji, odkud se nám dovolal posluchač Pavel a vyhrál si 2 lístky na festival Brod 1999. No a za chvilku další hity, které milujete a které vás určitě osvěží. Nezapomeňte doplňovat tekutiny a já už pouštím ke slovu Marcelku Fabiánovou.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Našimi hosty byli Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Čas. Perlivé od Vinia? To je spojení plné vína, svěžích bublinek a šťavnatých ovocných tónů. Vyzkoušíte perlivé jahodové, pomelo grep nebo mango? A ta chuť? Dokonalost. Pořádně vychlazené s pár kostkami ledu, to je ideální drink na letošní sezónu. Navíc ho koupíte v láhvi nebo v plechovce. S víniem léto každý den.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné na Ostravské ulici. Havarovala tady 2 osobní auta. Vážná dopravní nehoda aktuálně uzavřela Ostravskou ulici v Českém Těšíně a na hlavním tahu v Mohelnici na Šumpersku je kvůli havárii osobního auta jeden jízdní pruh uzavřen. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Restaurace bojují o zákazníky. Ostrava ožila festivalem v ulicích a hasiči vydali výstrahu pro Olomoucký kraj. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České restaurace se snaží přilákat zákazníky. Téměř polovina z nich už nabízí věrnostní programy. Podle průzkumu se totiž hosté do restaurací s bonusovými systémy vracejí až o třetinu častěji. Jak uvádí televize Altáva Plus, mnohem více se také využívají digitální aplikace a umělá inteligence. Velkým lákadlem pro zákazníky ale stále zůstávají akce typu pátý oběd zdarma.
1: Morava aktuálně.
6: Ostrava Poruba se dnes odpoledne proměnila v jedno velké centrum pouličního umění, exotické hudby a nového cirkusu. Odstartovala tady populární pouliční akce Festival v ulicích. Hlavní třída, její vnitrobloky a přilehlá prostranství tak budou po 2 dny patřit kultuře, setkávání a letní pohodě. A zve i náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
7: Festival v ulicích. Přijďte se určitě podívat. Čekají nás netradiční umělci, kteří jsou napříč kontinenty, od Austrálie, Ameriky, Afriky až tady po Evropu, takže samozřejmě to bude stát za to. Rozmanitost je obrovská a určitě něco dobrého k jídlu bude.
6: Celá akce je po 2 dny pro návštěvníky zdarma. V Olomouckém kraji platí ode dneška přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Důvodem je mimořádné sucho a vlna veder, kvůli kterým hrozí extrémní riziko vzniku požáru. Na celém území kraje je zakázáno také používání pyrotechniky a pálení dřeva. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 15 000 korun.
1: Rádio Čas Sport.
6: A finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Hana Klugmanovou. Karolínu Muchovou pak čeká ruská Anastázia Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Alexejem Popirinem a Jakub Menšík narazí na domácího Tobyho Samuela. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně. Sobota bude mimořádně horká. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 32 do 37 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
8: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
9: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádio Čas.
8: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9 se těšíme. Rádio

0: No, protože vedro špatně snášíme nejenom my, ale taky naši domácí mazlíčci, tak si za chvíli dáme pár tipů, jak naše čtyřnohé miláčky ochránit před vedry. A jestli to teďka máte doma jako my, že je pejsek jako spíš doma a nikam s ním nechodíte a trpíte tím, že máte výčitky jako Střelcová, tak se společně navzájem, přátelé, uklidníme, protože tahle ta varianta, že zůstávají doma, je pro ně vlastně nejlepší. Tak si za okamžik řekneme víc, no a do té doby posílám jako další schlazení cestu k výškám s Olgou Lounovou.
1: Hity, které milujete. Rádi.

0: dalším hitu, který milujete, tady máme na rádiu čas další chladící okénko, přátelé. Jestli máte, prosím vás, trauma jako já, že teď jako s vaším pejskem nechodíte na takové ty tradiční procházky, neberete ho všude sebou, jak to máte ve zvyku, tak vás uklidním, protože pro něj je to opravdu ta nejlepší možná varianta, že zůstane radši doma. Přátelé, nejlépe se úplně jako vyhněte s pejskem jakémukoliv pohybu na sluníčku, ať už procházka či hraní, protože opravdu hrozí přehřátí jejich organismu. No a rozpálený asfalt si představte, dokonce může psí tlapky popálit. Já teda doufám, že snad každý pejskař ví, že neexistuje nechávat pejska v autě. No a když se teď vyhnete i cestování MHDčkem, no tak to bude úplně nejlepší. Nebo taky fajn, tak. No a zaměřte se na to, jak pejska co nejlépe ochladit. Takže ho vemte třeba do lesa na procházku a to buď to brzy ráno, nebo naopak až později večer. Můžete mu taky koupit chladící podložku a na internetu je teďka taky spoustu takových těch typů, jak například vytvořit ledovou misku, ve které bude pejskovi plavat v rámci zamražených kostek ledu nějaká oblíbená zelenina či ovoce. No a samozřejmě můžete decentně chladit tlapičky, bříška a ty jemné části. No a nezapomeňte taky vy dodržovat pitný režim, takže opět zase povinná přestávka na pití a za chvilku už Pharrell Williams.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1...
1: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
7: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
6: Blue!
1: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě-Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě 2 dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
11: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
12: To se ještě domluvíme.
13: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
14: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
13: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
14: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
15: Cashpoint. Rychlá směna valut bez poplatků. Směnárny v Ostravě. Avion Shopping Park, Globus, Nová Karolina, Futurum a ve Frýdku místku OC Frýda. Směnárny Cashpoint. Vždy atraktivní kurzy. sshpoint.cz.
12: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: bude určitě ještě jeden z vás, kdy v rámci pátečního odpoledne na rádiu Čas pootevíráme nějaké ty boxíky v rámci Skřítkova pokladu. No ale happy asi úplně nebudeme ze zítřejší předpovědi, přátelé, se kterou teď přichází Marcelka Fabiánová, tak si pojďme poslechnout, co nás čeká a nemine.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Sobota bude opět slunečná a tropická. Většinou čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 32 do 37 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme kolem 29 stupňů.
0: Mě baví a líbí se mi, jak to Marcelka říká, s takovým jako optimismem. Slyšeli jste to sami, jo? No nicméně já vám musím na Marcelku prozradit, že ona opravdu jako léto miluje. Takže ještě, že tu předpověď počasí neříká Střelcová. Teď už na ochlazení další hit, který milujete, tentokrát v podání Miley Cyrus.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
2: No a přátelé, já myslím, že teďka je ten nejvyšší čas, pár minut po půl šesté, zkusit otevřít nějaký ten skřítku v boxík. Kolik přinese? To těžko říct, to stejně bude na vás, dokud neřeknete stop při odhalování políček. Nicméně já vám nabízím teďka číslo sem do studia, linku 77 66 12 800, a pokud se dovoláte jako čtvrtí v pořadí, ať vás moc netrápím, tak můžeme se společně pustit do soutěžení a já vám držím palce.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A na telefonu už teďka posluchač. Halo, halo, já se ptám, kdo je tam?
1: Ano, dobrý den, u telefonu Vladimír.
0: Já vás zdravím, Vladimíre, pěkné odpoledne. Tak taky. Co vy a vysvědčení, ještě než se dáme do soutěžení. Měl jste někdy pocit, že jste jako byl tak nějak zahnán do kouta, že jste si zasloužil třeba lepší známku, než jakou jste dostal?
1: Nebyl. Já jsem měl výborné známky.
0: Tak v tom případě není o čem. No a jestli bude výborné i vaše soutěžení, tak to se dozvíme za okamžik, kolik nám skřítek nadělí nebo nenadělí. Tak až budete připravený, ano, řekněte a jdeme na to.
1: Jo, můžeme.
0: Dobrá, tak držím palce.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 900.
0: No páni! Co na to říkáte? Máte hned takhle ze startu 900?
1: To nevím, jo, to jste mě překvapila teďka.
0: No, buďte v klidu, i mě skřítek překvapil.
1: Vy se smějete, to je vážná věc, ale teďka.
0: Je mi to jasné, vy teďka vůbec nevíte, jestli jako jít dál nebo nejít.
1: A právě.
0: Je mi jasné, že při tak vysoké částce jako člověk má pochyby a tak... Že bychom to zkusili jednou a pak už bude stačit, co?
1: Tak já to zkusím ještě.
0: Jo? Dobrá, ano. Tak jdeme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 1000.
0: No dívejte se, oplatilo se to.
1: Tak jo.
0: Takže bereme.
1: Tak dál nejdu už. Jo.
0: Dobře, rozumím tomu, úplně chápu, já bych taky dál nešla. Tisícovka je teda, Vladimíre, vaše, kam mimochodem poputuje?
1: Do Holešova.
0: Do Holešova, hezky, pěkně. Tak předpokládám, že i v Holešově se vaříte. Co máte v plánu na nadcházející víkend?
1: No, asi budeme někde ve stínu, pravděpodobně.
0: Já myslím, že to je ideální.
1: No.
0: Vladimíre, zůstaňte mi na telefonu, já vám moc gratuluju.
1: Děkuji.
0: No a přátelé, my teďka skřítkovi...
1: Kolik tam bylo peněz?
0: Jo, kolik tam bylo peněz? Dobrá, vidíte to ještě, že jste se připomněl, já bych na to zapomněla. Tak jdeme zjistit, kolik měl skřítek v obnose.
2: 1600.
0: 1600 tam bylo.
1: Což to je pecka. Ale to by byl risk, ale...
0: Přesně tak, to by byl velký risk, ale takhle byste neměl nic a máte aspoň tisícovku.
1: Ano, však aspoň něco.
0: Výborně, no děkuji. A přátelé, rádo se stalo a my teďka Skřítkovi dáme na víkend pohov a soutěžit zase budeme po víkendu.
3: Skřítkův poklad na Rádiu Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
11: Nákupní centrum Géčko.
12: Akce pro všechny hudební nadšence je opět tady. Již tento pátek a sobotu pro vás pořádáme Vinyl Fest. Jedinečná příležitost nákupu či směny výjimečných hudebních kousků, vinylových LP desek, CDček i DVDček. V nabídce jsou i přehrávací zařízení k vinylovým deskám, nebo můžete využít vyčištění vašich vinylových historických skvostů v ultrazvukové čističce. Setkání pořádá spolek Šediví vlci.
11: Nákupní centrum Géčko.
12: Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: všechno, co jsem tady, přátelé, pro vás měla v rámci pátečního odpoledního vysílání Rádia Čas, jsem vám rozdala, podarovali jsme lístky na festival, taky Skřítek dneska naděloval krásný tisícový obnos, no a mně nezbývá, než se s váma pro dnešek rozloučit, popřát vám klidný zbytek pátečního dne. Prosím vás, dávejte na sebe extrémní pozor, když tady na nás čeká extrémně horké, ne léto, ale extrémně horký víkend. No a jak mě tak můžete poslouchat, tak nejvyšší čas zmizet. Střelcové se začíná plantat jazyk, takže já už teďka přenechávám studio Marcelce Fabiánové. No a po ní na vás čekají další hity, které milujete, které vás zaručeně osvěží. No o víkendu se můžete taktéž těšit na osvěžování a já se na vás budu těšit zase po víkendu. Tak se opatrujte, dávejte na sebe pozor a opravdu to horko nepodceňujte. Kiki Střelcová přeje krásný páteční večer.
1: Mega léto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Marka Ztraceného, Štěrkovnu Music Open, Brod 1995 a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Mega léto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Řidiči, aktuálně pozor, vážná dopravní nehoda aktuálně uzavřela v Českém Těšíně část Ostravské ulice. Na hlavním tahu v Mohelnici na Šumpersku je kvůli havárii osobního auta teď jeden jízdní pruh uzavřen. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a opatrnost se vyplatí na trase Bzenec-Babice, kde se kvůli porouchanému vozidlu můžete zdržet. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Prezident oznámil termín letošních voleb. V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení a Mikulov opravil návrší Kozího hrádku. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října, a to společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb pak bude 16. a 17. října. O termínu voleb dnes rozhodl prezident Petr Pavel. Na odevzdání kandidátních listin budou mít volební formace nebo nezávislí kandidáti čas do úterý 4. srpna.
1: Morava aktuálně.
9: V Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který teď slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
10: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stála 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
9: Nové bydlení jim nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. Mikulov po letech plánování otevírá opravené návrší pod Kozím hrádkem. Oblíbené výhledové místo nabízí nové dlážděné cesty, lavičky k odpočinku i čerstvě vysazenou zeleň. Návštěvníci tady najdou i poeziomat. Hlavním cílem úprav bylo ekologické zadržení deště dešťové vody v krajině.
1: Rádio Čas, sport.
9: A české hokejbalistky rozdrtily na domácím mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 17-0. Vyhráli i pátý zápas na turnaji a ovládli základní skupinu. V dnešním semifinále pak budou hrát od 20 hodin a 15 minut proti Slovensku.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
1: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
2: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádiu Čas.
1: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v dobré ráno Moravo mezi 6 a 9 se těšíme.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla Lucie Baránková-Vilamová, náměstkyně primátora města Ostravy. Povídali jsme si o nových projektech v zoologické zahradě. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
9: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
10: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
9: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
0: Film Time na Rádiu Čas.
11: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
3: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.

0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
3: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
4: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádio Čas.
3: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9 se těšíme. Rádio.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Dance Party Rádia Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
4: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
5: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi Dlouhé Punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Dance Party Rádia Čas. Dance Party.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
7: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
8: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádio Čas.
7: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9 se těšíme.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Dance Party Radia Čas.
2: Dance Party Radia Čas.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou. Víš, nevíš.
1: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
2: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádiu Čas.
1: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v dobré ráno Moravo mezi 6 a 9 se těšíme.
0: Rádio Čas. Dance Party Rádia Čas. Dance Party.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Víš, nevíš.
1: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
2: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádio Čas.
1: Ať už nás sladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v dobré ráno Moravo mezi 6 a 9 se těšíme. Rádio

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout.

0: Víš? Nevíš?
1: Tak já o víkendu jedu do Brna, takže to bude o Brně.
2: Tak tolik dnešní Víš, nevíš a teď už je ty, které milujete na Rádiu Čas.
1: Ať už nás ladíte kdekoliv od Brna až přes časradio.cz, tak v dobré ráno Moravo mezi 6 a 9 se těšíme.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.